0: I dneska v noci posloucháte Blaník, my vám hrajeme hezky česky a u mikrofonu je Vlasta Suk.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: Včera jsem opět vyjel do terénu, co by blanícký krajánek, tentokrát do Ústeckého kraje. Navštívil jsem mimo jiné muzeum starožitných hodin v Klášterci nad Ohří. A věřte mi, že si určitě nějaké ty hodiny zamilujete. Po případě si tady můžete i nějaké koupit. Jaké rarity tady mají a kolik těch hodin tady je, to mi prozradil taky spoluprovozovatel Václav Šimonovský.
2: Muzeum je přesně 500 kusů hodin. A dále máme tady nově otevřený obchod s hodinama, tam by mělo být asi nějakých 200 kusů.
0: No tak to je velké lákadlo a o to větší bude, ještě až nám prozradíte, jaké tady máte rarity. Třeba jaké největší hodiny tady posluchačů vidí?
2: Největší hodiny jsou tady nástěné hodiny pendlové, měří 2,5 metru a ukazují čas i kalendář.

0: A naopak nejmenší?
1: Nejmenší hodiny, taky nástěnné, mají 9 mm a máme zhruba 2 měsíce teďka v muzeu a za celou dobu jsme nenašli menší kousek hodin.
2: My jsme to opět všechno zdokumentovali, nafotili, natočili a už brzy uvidíte celou reportáž na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
2: No a kam vyrazí kolega Martin Císař už ve čtvrtek? Nechte se překvapit. Sledujte naše putování a poslouchejte Blaník po 14. a po 17. hodině.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník.
4: Momentálně máme oblačno až zataženo. Přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy očekáváme déšť a přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až zatažená, místy přechodně polojasná. Objeví se přehánky, místy také bouřky. K večeru by mělo srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

Krásný a ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme středu 17. června roku 2026, kdy svůj svátek slaví Adolf. 46. narozeniny slaví český režisér, herec Jiří Havelka a 44. česká herečka Zuzana Kajnarová. V roce 1885 doplula socha svobody do Spojených států amerických a ještě se vrátíme do roku 1993. Tehdy parlament rozhodl, že se vojenská služba zkracuje na 12 měsíců. Už je to 33 let.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost, místy očekáváme déšť a přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až zatažená, místy přechodně polojasná, objeví se přehánky, místy také bouřky. K večeru by mělo srážek ubývat, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Na pláži u moře,
4: ve stínu Eiffelovky,
3: anebo na dovolené v Tatrách.
4: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník, noční vysílání s Vlastou Sukem. Už se pomaličku, ale jistě chýlí ke konci. No a začne nový den. Nové ráno. V 5 hodin se na vás těší kolega Martin Císař, který vám i dnes bude celých 60 minut hrát jenom hezky česky. Pak plynule navážeme Dobré ráno s Petrem Slívou a Adélou Zahradničkou. I dneska vám kolegové budou proplácet vaše účty, tak poslouchejte pozorně, ať vám taky nějakou tu kačku můžeme vrátit zpátky do peněženky. Bude toho daleko, daleko víc, tak si dobré ráno mezi 6 a 10 rozhodně nenechte ujít.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 17. června. Dnes má svátek Adolf a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 10:30 dopoledne proběhne v Lešanech na zámku otevření výstavy Největší záhady a tajemství světa. V Týně nad Vltavou se můžete těšit na třídenní česko-korejské dny. V Plzni proběhne hodinu předpolednem otevření nové východní tribuny, a to na atletickém stadionu města. V 10 hodin dopoledne se můžete těšit v Pardubicích na otevření opravené budovy dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, a to za téměř 150 milionů korun. V 9:30 dopoledne se koná v Liberci slavnostní zahájení provozu opravené Vítězné ulice. Dnes budou také otevřené depozitáře Národního zemědělského muzea ve Valticích na Břeclavsku. A dnes se také uskuteční v Praze slavnostní otevření náměstí Jiřího z Poděbrad. A to po rekonstrukci za účasti pražského primátora Bohuslava Svobody. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
7: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Ve vlaku či autobusu.
10: V čekárně u lékaře.
9: A nebo na procházce v lese.
10: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
9: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
10: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
11: Dobré ráno, hezký den, je středa s datem 17. června. A právě dnes svátek mají Adolfové, ale také Adiny. Tak přejeme všechno jen to nejlepší. A jaká bude dnešní obloha?
12: Rádio Blaník, počasí.
13: Rádio Blaník.
11: Jasná až polojasná, teploty většinou od 21 do 25 stupňů. Na Moravě to může být na té jižní až 27 stupňů Celsia. Tak si užijte den a poslouchejte Blaník.
12: Martin Císař
10: na rádiu Blaník.
11: Ranní česká hodinka před námi, ta další přijde mezi 12. a 13., kde vám kolega Pepa Černý bude hrát taky jenom hezky česky. A pozor, každé první pondělí vám hrajeme hezky česky rovnou celý den, ale to je ještě vzdálené. Tak hezké ráno, ať se skvěle poslouchá.

nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Pohodové ráno, krásný dobrý den, posloucháte Rádio Blaník a my si hrajeme.
1: Hezky česky s Martinem Císařem.
0: Od pondělí do neděle v tomto čase jenom hezky česky a pozor, také hezky česky mezi 12. a 13. a v neděli například také s českou desítkou. Ano, s reprízou, protože premiéru tu máme každý večer v pátek úderem 18. hodiny. Další písničky připraveny, dál si budeme hrát hezky česky a z toho dnešního programu třeba vypíchnu čas 7 hodin a nějaká ta minutka k tomu. Ano, tam se zase budou proplácet vaše účty. A úderem 16. hodiny jsou tu dnes Pepovi parťáci. Tak jsem zvědav, koho si pozve. Dozvíte se v téhle hodince. Poslouchejte dál.
1: Hezky česky
2: na Rádiu Blaník.

0: Pohodové ráno, to vám přeje Martin, za malou chvíli jsou tu další ranní zprávy a potom si budeme dál hezky česky hrát. České hodinky mezi 5. a 6. a taky mezi 12. a 13. tady na Blaníku. A pozor, máme také rádio Český Blaník, to si můžete pustit DAB+, a tam se hezky česky, ale taky slovensky hraje rovnou celých 24 hodin denně. Připomíná to silně naše první pondělí v měsíci, které přijde zase v měsíci červenci. Já vám přeji hezké ráno a buďte s námi dál.
1: Proč je zbytečné nosit sovy do Athén?
2: A kdo je to vlastně ten nemocný Lazar?
1: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
2: na Rádiu Blaník.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
8: Podívej se mi do očí.
9: Jde na vás jaro? Na nás taky.
10: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa,
14: Mira,
15: Rybičky,
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů,
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa,
14: Harley,
15: Tomáš Klus,
14: Single X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
16: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
14: Tohle není jen festival,
15: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
19: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
19: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
19: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
19: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
19: A 30?
4: Acema.
19: A 40?
4: Acema.
19: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
7: Rádio Blaník. Zprávy.
6: Rádio Blaník.
20: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Novou koncepcí české armády by se měla dnes zabývat Bezpečnostní rada státu, a to za účasti prezidenta Petra Pavla. Ten podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Mendlova univerzita v Brně nabízí malým obcím mobilní univerzitu třetího věku. Chce tím zpřístupnit vzdělávací kurzy seniorům z nejmenších obcí, pro které pravidelné dojíždění za výukou obtížné. Pardubice modernizují skatepark u nádraží za víc než 500 000 000. Město tam nechá vybudovat nové překážky, obnovit pojezdové povrchy a doplnit bezpečnostní prvky. V Ostravě proběhl 65. ročník atletické zlaté tretry. Chvíle slávy si včera užil světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný. Večer oslavil 60. narozeniny a objel pak čestné kolo ve sportovním voze. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude oblačno i zataženo a místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně se ale budou vyskytovat místy. Výjimečně se můžou objevit i bouřky a srážky budou ustávat k večeru. Nejvyšší denní teploty budou mezi 20 a 25 stupni, ale na jižní Moravě bude až 27. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Boty budou mezi 20 a 25 stupni, ale na jižní Moravě bude až 27. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Dobré ráno, hezký den, i 17. června jste si pustili Blaník, tak to jsme rádi, hrajeme si dál hezky česky. Já jako krajánek jsem nedávno vyrazil do Brna a povídal jsem si tady na Hvězdárně v Brně s panem Jiřím Duškem. Pojďte nám vaši hvězdárnu tak trochu představit.
1: Hvězdárna leží na Kraví hoře, což je takový kopec v centru města. A tady kolem hvězdárny máme takovou interaktivní expozici, které říkáme Vědecká stezka. Máme tady dvě astronomické kopule z roku 1954, také tady soskotalý letající talíř, ale samozřejmě je tady hlavně ta hvězdárna a to velké planetárium.
0: Jaký program nabídnete v létě?
1: Léto je u nás na Hvězdárně věnováno festivalu Planet, protože my zde v červenci a v srpnu vystavujeme takové ty obří modely vesmírných těles. A každý rok máme nějaký nový, ale to bude taky nový, nemůžu říct, jaký v tomto okamžiku ještě, ale bude to největší model, jaký jsme kdy vytvořili, to můžu prozradit.
2: Kdy se můžeme přijít podívat na Hvězdárnu, jak je otevřeno?
1: My máme na Hvězdárně, pokud není nějaká mimořádná akce, otevřeno vlastně od pondělí do neděle. Vždycky v dopoledních hodinách máme pořady spíše po škole, pracovní dny. A v podvečerních hodinách a o víkendech samozřejmě pro dospělé, hlavně rodiny s dětmi a vysokoškoláci.
0: Takže docela dobrý tip na blížící se víkend a nebo právě na dnešní večer. Já vám ale přeji krásné ráno a za chvíli budou přát Adéla s Petrem. Ano, dnešní dobré ráno s Petrem Slívou už klepe na dveře. Mějte se moc hezky, užijte si den a zítra zase. Ahoj.
3: Víkend se skupinou Kex.
4: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
3: Skupina Kex hraje už 45 let.
5: Teď už vím, že žádná nechce říct.
4: A my pro vás máme dárek. Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky

0: se skupinou Kex.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
10: Vše pro vaší grilovačku po

0: a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do Pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: Elitedate.cz.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky.cz.

0: Hej, pane disc-jockey, na Blaníku, chvilku před 6 hodinou. A dnešní dobré ráno je nachystáno. Co vás čeká hned v té první hodině mezi 6 a 7? No, české písničky. O jednu se postará Michal Tučný. To je jenom tak na rozmluvení. Taky budou Jeleni. A trošku si zamalujeme. Hezky česky to na Blaníku bude i po 6. Teď je 5.52, středa 17. června. Dobré ráno. Radio Blaník.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
3: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
6: Svítí.
7: Svítí.
6: I na síti všech sítí.
7: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
6: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
7: Blaník na Facebooku a Instagramu.
6: Radio Blaník, počasí. Radio
8: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Teploty dnes po ránu se pohybují kolem 14 stupňů. Odpoledne se oteplí až na 25. Jen bude většinou přes den oblačno, ojediněle může i zapršet. Tolik informace o počasí a na řadě už jsou zprávy s Monikou.
9: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
6: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
10: Česko by se mohla zvednout daň z nemovitosti. Endbundova soutězka bude opět k vidění z lodiček. Messi přepisoval na mistrovství světa rekordní tabulky.
7: Rádio Blaník.
10: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko by mělo zvýšit daň z nemovitosti. Ve své nové zprávě to doporučila Evropská komise. Podle ní by vyšší daň navázaná na tržní hodnotu realit mohla pomoci k vyšší dostupnosti bydlení. Třeba tím, že by byla větší motivace byty pronajímat dlouhodobě a ne na krátkodobé pronájmy. České zdanění je podle zprávy v porovnání s jinými zeměmi Evropské unie nízké. Obyvatelé Přerova se můžou těšit z nové budovy magistrátu. Ta je po rekonstrukci opět od tohoto týdne v provozu. Orientace v objektu je snadná, vše přehledně uspořádáno po patrech. Co se chystá v tom posledním, prozradí z kanceláře primátora města Pavla Roubalíková.
11: Šesté podlaží, kde se nachází kavárna, zůstává prozatím uzavřené. Město připravuje výběrové řízení na jejího provozovatele. Aktuálně vzniká znalecký posudek, který určí cenu pronájmu prostor i vybavení. Podmínky výběrového řízení by měly být zveřejněny na přelomu července a srpna.
10: Otevřít by se mohla už během září. Do Edmundovy soutězky v Hřensku se už brzy vrátí lodičky. Poprvé vyplují ve čtvrtek v 10 dopoledne, poslední se na trasu vydají v 5 hodin. Svezou víc lidí než loni a vstupenky si budou výletníci kupovat přímo u vstupu do soutězky. S návštěvníky bude opět chodit průvodce.
6: Mistrovství světa ve fotbale.
10: Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu. V Kansas City porazili Alžírsko 3-0 a zazářil jejich kapitán Lionel Messi. Ten nejenže nastoupil jako první fotbalista už na šestém šampionátu, ale rozhodl svůj dvoustý zápas v modrobílém dresu hat-trickem, přepisoval tak rekordní tabulky. Na svůj druhý duel turnaje se chystá i český tým a více k tomu dozvíte po 8:30 ve fotbalovém speciálu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník.
6: S Petrem Slívou.
0: Tak dobré ráno a tímto otevíráme to středeční ráno s datem 17. června Adolfové Adiny. Dneska máte svátek, přejeme vám všechno nejlepší a třeba si vyhrajete nějakou tu účtenku. Teda účtenku už pravděpodobně v peněžence máte, ale možná si vyhrajete ty peníze, které vám na účet vrátíme. O tom bude řeč už za malou chvíli. Za 3 minuty bude 6.

0: To je fajn, všude zdejší a Jelen na Blaníku. Možná jste si zrovna koupili něco nového a ten prodavač vypadal trošku jako Michal Tučný, který vám zpíval na začátku dnešního Dobrého rána tu svou slavnou písničku Prodavač.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ale ať už ten prodavač vypadal jakkoliv, jedno je jisté, zbyla po něm účtenka a vám možná prázdná peněženka. Tak s tím něco uděláme. Vy tu účtenku přepíšete do SMSky, pošlete k nám do Blaníku a my vám je možná po 7. hodině proplatíme. Jako jsme třeba včera proplatili Sipo Jiřině z Dražovic.
3: Tak kdo Michal zpíval? David.
0: Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte. Já jsem vám tak držel palce. Jiřinko, posíláme do Dražovic 9227 korun. Tak přesně tahle ta částka směřovala do Dražovic. Jaká částka bude směřovat a kam dneska, to se dozvíme po 7. hodině. Jak jsem říkal na začátku, vaše SMSka, takže přepsat z účtenky, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste, poslat na 600 318 118 a po 7. hodině poslouchat, protože vám můžu brnknout a zeptat se, kdo právě na Blaníku dospíval. A teď bude zpívat Freddie Mercury. 4 minuty po 6.

0: Born to Love You a Freddie Mercury na Blaníku, tak nejdříve rozlepit jedno očičko, potom druhé očičko, vstávat se musí pomalu a potom si poslechnout, jak dneska vůbec bude.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Máme tady středu, láme se nám týden a jaká ta středa bude, tak to ví nejlíp Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké dobré ráno, aktuálně máme polojasnou až oblačnou oblohu, ale na Moravě ve Slezsku i zataženou, ojediněle se vyskytují přehánky. V Čechách se ojediněle vyskytují i mlhy. Teploty se aktuálně pohybují poměrně vysoko mezi 15 až 11 stupni Celsia.
2: Jaký bude ten zbytek dne?
3: Zbytek dne přinese oblačnou až zataženou oblohu. Mohu přechodně pojasnou, zejména ráno a večer. Ráno se ojediněle vyskytnou přehánky. Přehánky budou během dne přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 25 stupni Celsia, ale na jižní Moravě bude teplej až 27 stupňů Celsia.
2: Moc rád vám děkuju, naslyšenou.
3: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Tak pravil Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Je pravda, že ta ranní mlha mě trošku překvapila, ale nebyla moc hustá, takže rybník, brčálník jsem nenašel. Adam Ďurica a Mandolína na Blaníku, teď v dobrém ránu.

0: Well, you'll be a woman soon, Arch Overkill na Blaníku. Svět sice žije fotbalem, ale nezapomeňme na atletiku, protože tam se nám daří zatím teda víc než v tom fotbale. Lourdes prostě jede. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 setin sekundy. 20-letá česká reprezentantka tak vylepšila o 3 setiny ještě svůj čas z diamantové ligy v Římě. A po závodu k tomu řekla.
1: Samozřejmě ty časy jsou nádherný, ale myslím si, že hlavní úkol bude to nějakým způsobem vydržet a vygradovat na mistrovství Evropy. Jak jsem říká, jsem vůbec na čas nepomýšlela, jsem fakt se chtěla zaměřit a pokusit se bojovat o vítězství, takže mě trochu ten čas překvapil.
0: Jak jsem říkal, Lourdes jede a ještě jedna věc se v Ostravě odehrála. Ředitel závodu a taky stále držitel titulu mistra světa v hodu štěpem Jan Železný včera v Ostravě oslavil 60. Už jsme to tady slavili na Blaníku, ale ještě jednou, všechno nejlepší, toho není nikdy málo. A hodně zdraví. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 6 hodin a 19 minut. Radio Blaník.
2: Sluníčkové léto.
3: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
2: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
3: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
2: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
3: a vyhrajte peníze na ruku.
2: Možná.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
6: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
7: Baumax slaví 10. narozeniny.
8: 10 let

0: Euromax.cz.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
3: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
2: Výstaviště Lysá nad Labem.
4: Zámek v Lešanech v Posázaví vás zve na nově otevřenou prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Ne s průvodci, ale s oživlými obrazy. Další okruh představí největší záhady a tajemství světa s výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zameklesany.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Potisk, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: máme. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Kdekoliv na světě
4: a 24 hodin denně.
3: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
4: na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník, zprávy. Radio
5: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ústavní soud řešil stížnosti muže, který uplatnil nárok na náhradu škody způsobené odcizením auta. Nárokoval 1 milion korun, soud mu ale přiznal 100 tisíc. Spolek Lipensko pro život požaduje od obcí, kraje a dalších institucí lepší ochranu vody v Lipenské nádrži. Zároveň poukazuje také na to, že lidé nemají dost informací o výskytu sinic, které můžou být nebezpečné pro některá zvířata. Znojmo zmírnilo vyhlášku o zákazu míčových her v městském parku. Hrát je bude možné na takzvaném kolbišti v Hradebním Příkopu, kde je mlatová plocha sloužící při slavnostech, například rytířským turnajům. Lídři G7 se shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Cílem je zvýšit tlak na ruskou válečnou ekonomiku. Sankce se budou týkat i ropného a plynárenského sektoru. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník
4: s Petrem Svíbou.
6: No a my se za chvíli vrátíme ke včerejšímu rannímu hostu na telefonu a v souvislosti s ním nás čeká i jedna speciální písnička. Ale ještě vám nic víc k tomu neřeknu. Teď Marie Rotrová z Kořápky ořechů a za 4 minuty bude 6:30. Dobré středeční ráno s Blaníkem.

0: Kořápky ořechu a Marie Rotrová na Blaníku a teď už ten včerejší host na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Dneska ráno mám na telefonu excelentního pianistu, člověka, kterého na pódiu prostě nepřehlednete, protože je tam s ním obvykle nějaká pěvecká, nebo přesto, že je tam s ním obvykle nějaká pěvecká hvězda a hlavně je to strašný sympaťák. Petr Malásek, dobré ráno.
3: Dobré ráno, hned jste způsobil, že jakhle po ránu se červenám tolik chválit, jsem nečekal.
2: Ale ono to přes ty fousy asi není vidět.
3: No, to doufám, proto je mám.
2: Petře, vy jste měl minulý týden narozeniny, tak dodatečně všechno nejlepší, alespoň od nás, od Blaníku.
3: Moc děkuju. To už je takový věk, kdy už se to tolik neslaví, anebo zase naopak, že se dožil jako zase dalšího roku, ale nicméně jsem rád, přálo mi spoustu lidí a já jsem rád, že mám tolik hodných lidí kolem sebe, že by jim stálo za to prostě napsat něco na klávesnici nebo zvednout telefon, takže díky.
2: Já mám takový pocit, že vy svým přístupem k životu si ty hodné lidi kolem sebe vytváříte, že kolem vás jsou sami hodní lidi jenom proto, že vlastně jsou v kontaktu s Petrem Maláskem, už jenom proto.
3: Jste hodný, děkuji. Já si myslím, že člověk to, co vysílá, tak se mu jako tak mu ten svět vrací, nebo aspoň se to tak říká. A já mám na lidi štěstí, což je jedna věc, a druhá věc je, že když se vedle mě objeví nějaký blb, tak já ho rychle ze svého života eliminuju a už nikdy ho tam nepustím, takže jako možná i tohle je ten důvod.
2: Budíš to jako recept na život. Petře, my jsme se naposledy viděli na Blanickém konopišti, ale minulý týden vás mohli ještě posluchači slyšet v pražském planetáriu. V obou případech jste doprovázel Lucku Bílou. To planetárium mě teď zajímá, jak se vám tam hrálo?
3: No tak byl to obrovský zážitek, jo. A to planetárium v té dnešní podobě, jak to tam pánové a dámy zrekonstruovali, to je něco neuvěřitelného. Las Vegas je taková novinka, technologický úplně bomba, jmenuje se to Sphere, je to taková kupole, která prostě ze všech stran svítí a dá se na ní promítat. A já musím říct, že to planetárium nejenom, že je zážitek obdobný, ale dokonce ještě silnější, protože to rozlišení, to technické rozlišení, který tam ty letkový diody a ty panely mají, je ještě větší než v tom Las Vegas. Takže jestli můžu něco doporučit, tak rychle prostě sehnat lístky. Ono to moc nejde, ono je to na několik měsíců dopředu vyprodaný. A zúčastnit se nějakého představení, který tam je, protože je to opravdu jako dechberoucí zážitek.
2: Je to tak, promítli vám Sixtinskou kapli?
3: Promítli Sixtinskou kapli, zahráli jsme si tam Ave Maria, protože nic jiného se tam nehodí. A nejenom Sixtinskou kapli, my jsme prolétali vesmírem, my jsme se dostávali prostě na různý místa světa. Je to fakt nádherný a ty pánové, co to obsluhují, jako s tím umí dokonalý věci.
2: Petře, když už vás mám takhle po ránu na lince, já se ptám každého na konci tohoto rozhovoru, nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila, může to být cokoliv, může to být jakákoliv malichernost, třeba že vám chutnala snídaně, nechávám to čistě na vás.
3: Jste hodný, tak já už jsem v tomhle věku rád, když se probudím a nic mě nebolí, ale já jsem oprášil kolo, já jsem měl nějaký úraz na tom kole, tak jsem jako pár nějaký čas prostě na tom nemohl jezdit, ale oprášil jsem to a teď jsem si udělal krásný výlet, že jsem sednul na vlak a s tím kolem jsem dojel jako daleko za Prahu a potom jsem se vracel lesama, loukama zpátky a vrátil jsem se úplně povznesenej skoro, jak když jsem navštívil tu Sixtinskou kapli. Takže nechat si čas sám pro sebe, to je můj recept, a nechat si pročistit hlavu a přemýšlet si jenom o tom, o čem člověk chce, a ono to strašně pomáhá.
2: Jenom mezi náma chlapama. Silnička, horák nebo gravel?
3: Gravel. Tady tohle byl v tomhle případě gravel. Horáka mám doma taky, ale v tomhle případě gravel.
2: Tak hodně šťastných cest vám přeju a moc děkuju a krásný den. Naslyšenou.
3: Já taky moc děkuju a hodně zdraví a mějte se krásně.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Tak to byl včerejší ranní host na můj instagramový účet Petr Slíva. Jsem vám dal video záznam včerejšího rozhovoru s Petrem Maláskem, prostě jsem to hodil do Reelska. A protože byla řeč i o Lucce Bílé a o koncertu v pražském planetáriu, který se odehrál minulý týden, tak teď si dáme záznam právě z tohoto koncertu, který jsme tam pořídili. Lucie Bílá, Petr Malásek a Hvězdy jako hvězdy.

0: Krapčan a One Way Ticket v dobrém ránu na Blaníku. Každý chce nějak ušetřit a na začátku šetření je často větší investice a různé problémy. A tak je to i s energiemi. Třeba vám pomůže pořad, se kterým se teď budete ve středu touto dobou potkávat v ranním vysílání na Blaníku. Adel, máš slovo.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Pořídit si na střechu fotovoltaiku, to je pro každou rodinu velká investice. A ruku na srdce, dáváme do toho ty peníze právě proto, abychom ušetřili. Jenže spousta lidí žije v mýtu, že jakmile jsou panely na střeše, mají na 30 let vystaráno a elektrárna je bezúdržbová. Jenže představte si, že si koupíte drahé auto a 10 let s ním nezajedete do servisu, protože na ní občas zaprší. Asi tušíte, jak by to dopadlo. A se Solar je to podobné. Přesně proto vznikla společnost Solar Energy Service and Care, aby lidem pomáhala chránit jejich investice a peněženky. Ve studiu je se mnou pan Tomáš Hůzl právě ze společnosti Solar Energy Service and Care. Tomáši, pojďme se spolu na ty mýty o fotovoltaikách podívat. Je pravda, že se o solární panely nemusíme desítky let vůbec starat?
3: Pravdou je, že solární panely mají takzvaný samočistící povrch. Nicméně samotná dešťová voda dobré čistotě celé plochy panelů určitě nestačí.
2: Co se stane, když elektrárnu necháme bez povšimnutí několik let?
3: Přepovídat, co se stane, jako zjištění z koule. Celé jistě se stane to, že výkon bude rok od roku klesat a může hrozit větší závada vedoucí k poškození celé fotovoltaické elektrárny.
2: Jak moc ovlivňuje běžné znečištění jako prach nebo pyl její fungování?
3: Náleží, jak velké znečištění prach a pyl způsobí, tedy je to místo od místa. Pyl a prach déšť smije. Velkým problémem je trustatstva, který déšť nesmije. V každém případě poklesne výkon takto znečištěných panelů, a to až o 30%.
2: Kdo je to společnost Solar Energy Service and Care a jak s péčí o elektrárny pomáhá?
3: Společnost Solar Energy Service and Care a její úkol je pomáhat uživatelům fotovoltaických elektráren na rodinných domech tak, aby fungovaly bezpečně a na plný výkon. Pomáháme hlavně, ale nikoli výlučně těm, kterým nainstalovala fotovoltaiku firma, která již neexistuje nebo nekomunikuje.
2: Mockrát děkuji za vysvětlení a příště se podíváme na zoubek mobilním aplikacím a řekneme si, proč zelená barva na displeji může občas klamat. Mým hostem byl Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service and Care. Naslyšenou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Adel, děkujeme a pro ty, kteří mají vlastní solární elektrárnu, máme něco extra na našem webu, mohou vyhrát. Můžete vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíků ze Solar Energy Service and Care v hodnotě 10 000 korun a k tomu navíc jako dárek 3 000 korun na ruku. Více už na našem webu radioblaník.cz.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Kdo šetří, má za 3.
10: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
9: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
10: Zítra ušetříme.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
12: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom. Stavebniny DEK přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
14: Housebrand Café per favore?
15: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
20: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
21: Slyším, Tatart nákupy?
20: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
21: To je mazec.
20: Tatart, opravdový elektrospecialista.
22: Pohodové České rádio.

0: miluju a maluju a Václav Neckář na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tak pojďme na dobré zprávy. Jednu mám teda já. Kdo máte rádi zeleného zlobra Šreka? A mezi námi, kdo by jej neměl rád, tak dobrá zpráva. Šrek se vrátí a vrátí se už v pátém filmu, který by měl do kin vstoupit příští rok v létě. Anglickou verzi opět namluví dvojice Eddie Murphy a Cameron Diaz, kteří propůjčí hlasy Oslíkovi a Fioně. No, nějaké dobré zprávy od našich posluchačů?
3: Máme. Napsala nám třeba Vlasta Zvonoklas, dobré ráno, Péťo a Adélko. Mě potěšil rozhovor s Petrem Maláskem a jeho radost z cesty na kole po naší zemi. Tak vám, Péťo, přeji krásné zážitky s obytňákem po té naší.
0: Děkuju. Jinak rozhovor s Petrem Maláskem mě osobně taky potěšil, protože se s ním strašně pěkně povídá.
3: Pak nám napsala ještě Lucka z Prahy. Dobré ráno, mě teď nejvíc potěšilo, že se synovi líbila seznamovací lekce do tanečních, byl nadšený a těší se, až se naučí tančit.
0: No, gratuluju, držím palce, takhle vám držíme palce, ono to půjde, ono to nějak půjde. Bude pár přešlapů a pak se to chytne samo od sebe. A co vaše dobré zprávy? Napište nám je na 603 118 118. Co vám v poslední době udělalo radost? Rozdělte se, napište. V pátek třeba vyhrajete ve šťastné hodince, budeme opět odměňovat mezi 8 a 9. Teď je 6.50 a tohle je Albano a Romina Power.

0: Albáno, Romina Power, v dobrém ránu, na Blaníku, chvilku před sedmou. A po sedmé, Petr Muk. Dáme si Helenu Vondráčkovou. A pro zahřátí plamen Kateřiny Marie Tiché. Hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé, je 6.54. Rádio
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Léto je tady.
3: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
2: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
3: s českými písničkami a dětskými interprety.
2: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
4: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
10: Tak já jdu, miláčku.
11: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
10: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
11: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
10: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
11: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
12: Na pláži u moře,
13: ve stínu Eiffelovky,
12: anebo na dovolené v Tatrách.
13: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
12: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
2: Radio Blaník, počasí. Radio
14: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Po chladnějším začátku týdne se začíná v našem regionu oteplovat. Dnes odpoledne naměříme od 22 do 25 stupňů. Jen bude přes den převážně oblačno, odpoledne i zaprší. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
15: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
2: Blaník za volantem.
14: Na dálnici D4 počítejte s kolonou na výjezdu z Prahy směrem na Strakonice na 13,5 kilometru. Srazily se tam dva osobáky. Záchranáři a policie mají plné ruce práce na Nymbursku. Poblíž Dobšic u nájezdu na D11 došlo k vážné srážce dvou osobáků. Kolony se tvoří z obou směrů. A ve Voticích na Benešovsku v Kaplířově ulici mezi křižovatkami ulic Sadová a Komenského náměstí až do podzimu počítejte s dopravním omezením. Tolik dopravní servis a teď už má slovo Monika, jsou tu zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
16: Pavel zamíří na Bezpečnostní radu státu. Most a Litvínov pořídili nové tramvaje. Kvůli varhanám museli upravit část svatovické katedrály.
13: Radio Blaník.
16: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Bezpečnostní rada státu dnes projedná koncepci armády. Na zasedání dorazí i prezident Petr Pavel, kterého budou zajímat výdaje na obranu i modernizace armády, ale také připravenost státu na krizové situace.
9: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. Samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
16: Rada by také mohla projednávat možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v šengenském prostoru. Češi se obávají nedostatku pracovníků. Podle agentury Stemmark zároveň 60% dotázaných očekává, že se situace v nejbližších 10 až 15 letech zhorší. Většina veřejnosti pak připouští, že se Česko v některých oborech neobejde bez zahraničních pracovníků. I to ale v Češích vzbuzuje obavu. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova má nové nízkopodlažní tramvaje. Jejich 6 a přišly na skoro 300 milionů. Dotace pokryla 85% nákladů. Nové stroje se vyznačují nejen bezbariérovostí, ale také prostorností. V tramvaji si sedne 54 lidí a v součtu se do jedné vejde 230 cestujících. Vyšší komfort pocítí také řidiči. Nové svatovícké varhany váží 33 tun. Balkon katedrály na Pražském hradě proto museli památkáři výrazně upravit. Elektrikáři také museli do už dříve rozebraného zdiva nainstalovat síť optických kabelů. Nové varhany od mistra Grenzinga budou už čtvrtým nástrojem, který bude v katedrále hrát. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svívou.
0: Dobré středeční ráno ode mě i od Adel, je 17. června, tady se bude taky hrát. A nejenom, že se budou hrát písničky, ale tady se bude hrát o účtenky, o vaše účtenky. Máme účtenky?
17: Máme a máme jich dost.
0: Respektive máme SMSky a v těch jsou přepsané ty účtenky a jednu z nich za chvíli proplatíme. Teď ještě Petr Muka, Láska, ta nebezpečná věc, je 7. Dobré ráno.

0: Helena Vondráčková v Dobrém ránu na Blaníku a písnička, která se jmenuje To je štěstí. No a o štěstí to teď bude především.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Dvě účtenky už v tomto týdnu máme za sebou. Co jsme proplatili v pondělí a v úterý, Adel?
3: V pondělí to byly granule pro pejska a v úterý včera jsme propláceli sipo.
0: No a třetí účtenka je před námi. Už víme, komu proplácíme.
3: No já už to vím.
0: Ty už to víš, protože Adel jako vždycky vybírá. Já otevírám kasu, vyhrnuju si rukávy už tak krátké a jdu proplácet. No, telefonní číslo vidím před sebou, tak třeba je to ta vaše SMSka, která dneska přišla Adelce pod ruce. Je vytočeno a teď se uvidí, komu voláme a jestli tam na druhé straně někdo je a jestli to vezme taky a jestli poslouchá, to je otázek. Haló, haló, slyšíme se tady, Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková, je tam Matouš?
4: Ano, u telefonu.
0: Matouš z Haukovic?
4: Velmi správně.
0: Kde jsou Haukovice, Matouši?
4: Okres Olomouc.
0: Okres Olomouc. A tam jezdíte na kole asi hodně, že jo?
4: No, teď moc ne.
0: Adel, co to proplácíme?
3: No, dnes bychom měli proplatit, ty už to tak naznačil, dětskou sedačku na kolo za 3238 korun.
0: Tak jak je to s tím kolem, když nejezdíte?
4: No, to je teprve totiž pro dceru, která je malinká a jsme ji koupili a budeme jezdit, až bude trošku větší.
0: Jo, takhle čekáte, až trošku vyroste, chápu.
4: Jo, přesně tak, ale už sedí, tak je to dobrý.
0: Takže doma malé dítě, to znamená, že každá koruna se hodí, my vám ty peníze za tu sedačku klidně vrátíme, když nám, Matouši, řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Tak byla to Helenka Vondráčková.
0: Je to tak! A 3238 korun se stěhuje zpátky do Haukovic.
4: To je možný.
0: Možné je úplně všechno dneska, ale hlavně je možné to, že vám proplatíme účtenku, když pošlete SMSku a vy jste ji poslal a posloucháte navíc. Takže zdravíme do Haukovic, přejeme krásný den a zůstaňte nám na lince, Matouši.
4: Ano,
0: naslyšenou.
4: Zůstanu, děkuji, nashledanou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Hory Zláva, Headway na Blaníku, před chvílí jsme proplatili třetí účtenku tohoto týdne. Dětskou sedačku na kolo za 3238 korun. My vám ty peníze za tu sedačku klidně vrátíme, když nám Matouši řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: Tak byla to Helenka Vondráčková.
0: Je to tak. A 3238 korun se stěhuje zpátky do Haukovic.
1: To je možný.
0: Možné je úplně všechno dneska. A když nám do SMSky napíšete, co chcete proplatit vy, tak my vám to třeba zítra ráno po 7 taky proplatíme. Tak to napište, taky tu částku, jméno, příjmení a odkud jste, tam stačí jenom název obce nebo města a pošlete na 600 318 118.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A po této informaci snad už jenom informace o tom, jak dneska bude.
3: Ta přijde hned, čeká nás dnes teplejší den než včera, 20 až 25 stupňů v maximech na jižní Moravě, může být dokonce až 27 a na horách počítejte s teplotami okolo 17 stupňů. Teď po ránu bude oblačno až zataženo, místy může probliknout i sluníčko. Přehánky očekáváme taky jen ráno a ojediněle postupně budou jen místy. Výjimečně se mohou vyskytovat bouřky, ale postupně, jak ten den půjde, bude srážek jen a jen ubývat.
0: No, dneska bude ještě takové to příjemné léto a to spalující, to přijde ke konci týdne. A jak se třeba ve spalujícím vedru starat o trávník, tak o tom bude řeč za chvíli. Teď náhrobní kámen a Petr Novák na Blaníku.

0: Drobný kámen a Petr Novák na Blaníku. Když se řekne letní vedro, tak většina z nás si představí rozpálenou kancelář nebo nefunkční klimatizaci. Jenomže podobné drama právě teď zažívají nebo budou zažívat v těch příštích dnech naše trávníky. A otázka zní, sekat nebo nesekat? A odborníci radí, že během tropických dnů, které přijdou na konci týdne, rozhodně není dobrý nápad vzít trávník na ježka. Krátce posečená tráva se totiž rychleji přehřívá, půda pod ní ztrácí vláhu. Naopak o něco vyšší trávník funguje jako přírodní slunečník, který chrání kořeny před vysycháním, a ideální je nechat trávu v létě vyšší, zhruba 6 až 8 cm, a platí taky jednoduché pravidlo, nikdy nesekat víc než třetinu výšky najednou. Takže až dneska odpoledne uslyšíte souseda startovat sekačku, možná mu připomeňte, že v tomhle vedru je někdy nejlepším zahradníkem ten, který nedělá vůbec nic. Krátké zprávy už za chvíli, vy jste s Blaníkem a je 7:20. Radio Blaník.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
10: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
14: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na plnokosmonosy.cz.
17: Jde na vás jaro? Na nás taky.
18: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz. Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
19: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní Kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
21: Nemáme ani moře, ani velehory.
22: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
21: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
22: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
21: Zlaté české ručičky u nás na Blaní. Za volantem.
23: Silný provoz je na Pražském okruhu, popojíždí se 10 minut v koloně směrem k letišti, konkrétně mezi 15 a 19 kilometrem. Pozor dejte i na výjezdu z Prahy po dálnici D4 na 13,5 kilometru se vyšetřuje srážka dvou osobních aut, i tady se chvíli zdržíte a záchranáři a policie zasahují na Nymbursku poblíž Dobšic u nájezdu na D11. Tady se vážně srazily dva osobáky. Tolik dopravní servis, vám šťastnou cestu a na řadě už jsou krátké zprávy.
21: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
22: Aktuální přehled každý den.
21: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
24: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes projedná další řízení české protidrogové politiky. Zasedne měsíc poté, co kabinet schválil bez projednání přesun agendy z úřadu vlády pod rezort zdravotnictví. Tunel pro pěší mezi Žižkovem a Karlínem ozdobí díla českých a zahraničních umělců. Plánuje tam umístit spolek žižkovského tunelu, kterému radní schválili smlouvu o výpůjčce ostění tunelu. Obec Zámrsk na Orlickou Ústecku chystá úpravu svého centra. Nemá totiž klasickou náves ani jedno hlavní místo, kde by se lidé přirozeně scházeli. Nově tu tak vznikne náves s parkem a pumptrackem. Poslanci Evropského parlamentu schválili balíček na zjednodušení a zmírnění legislativy pro umělou inteligenci. Součástí je také zákaz takzvaných svlékacích aplikací. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
25: Dobré ráno, Rádia Blaník
21: s Petrem Slívou.
0: I dneska ráno čekáme na vaše dobré zprávy, pište nám je na 6318, my je pošleme dál. No a dneska je to taky přesně 50 let, co měl premiéru jeden slavný český film, jedna slavná česká komedie, Hlášky zní doslova zlidověly. Tak o ní to bude za chvíli, teď Kateřina Marie Tichá a Plamen, za dvě minuty bude půl osmé.

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen na Blaníku a jdeme na ten film, který má dneska ty kulaté narozeniny.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Adele, znáš nějaké hlášky z filmu Marečku, podejte mi pero?
3: Určitě znám, protože jsem film viděla, výjimečně teda jsem něco viděla, tak třeba nepotěšil jste mě, ani já vás nepotěším, ta je moje oblíbená.
0: Ano,
3: to bych si chtěla
0: profesor Herbolek, no jasně.
3: Hliník se odstěhoval do Humpolce a Hujerovi.
0: Výborně, švestičky z naší zahrádky.
3: No,
0: výborně,
3: zahrádky,
0: slečna je edukovaná, no, podívejme se na to. No proč mluvíme právě o filmu Marečku, podejte mi peru? Protože tenhle ten film dneska slaví 50. narozeniny, přesně 17. června v roce 1976. Měl tento film o dospělých studentech večerní průmyslovky premiéru, dodnes patří k nejoblíbenějším českým komediím. Mnohé hlášky už, jak jste slyšeli před chvílí, dávno zlidověly. Používáme je často, aniž bychom si uvědomili, odkud vlastně pocházejí. Třeba, já nevím, legendární skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále a tak dále a tak dále. Za úspěchem filmu stojí samozřejmě ten scénář dvojice Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak a skvělé herecké obsazení v čele s Jiřím Sovákem, Josefem Kemrem, Václavem Lohnickým a tak dále a tak dále. Ten film navíc inspiroval i skutečný svět, protože fiktivní hliník má dnes v Humpolci dokonce pamětní desku. Tak možná i to je právě ta známka opravdové klasiky, když po 50 letech nezestárnou ani herci na obrazovce, ani hlášky v hospodě, ale upřímně, profesor Herbolek, to je prostě noční můra nejenom pro dnešní žáky a studenty, ale myslím si, že i pro rodiče.
4: Sebeřepí, šakali, zavile, vily, nabílí, měsíc.
0: Myslím si, že nejeden z nás by měl problém napsat to všechno správně. Takže Marečku, podejte mi pero, dneska 50 let a toto Cutugno a Le Italiano na Blaníku právě teď 3 minuty po půl osmé.

0: Leona Machálková, Galaxie přání na Blaníku, tak teď už do naší galaxie, do Mléčné dráhy, na matičku Zemi a do Česka. Dobré ráno, Hania Blaník. Protože Adel má pro nás informace o počasí.
1: Je to tak, dnes nás čeká hezký letní den, i když bude oblačno až zataženo, tak přechodně vysvětne sluníčko a spíš nepočítejte s přeháňkami. Teploty budou zase o něco víc než včera. 20 až 25 stupňů na jižní Moravě, tady bude ještě tepleji až 27 a na horách okolo 17.
0: No a z Česka na Kypr, protože tam na teploměru už měří 32 stupňů, voda má 24 a Kypr umí překvapit a z Blue Style, z cestovní kanceláří Blue Style, na něm můžete odletět třeba v sobotu 20. června a 4 dny s All Inclusive si dopřát už od 9990 korun za osobu. Vybrat si můžete například hotel Papantonia v oblíbeném letovisku Protaras anebo hotel Milea na severu ostrova. Jižní Kypr patří k nejslunějším místům ve Středomoří. Najdete zde i řadu skvěle vybavených hotelů a nechybí ani akvapark. Ochutnat můžete tradiční meze, grilovaný haloumy anebo sladkou baklavu. Kočky jsou tady téměř na každém kroku a neodmyslitelně patří k místní atmosféře. Pokud se vydáte objevovat sever ostrova, můžete navštívit například Alagady Beach, známou jako želví pláž, kam se každoročně vracejí mořské želvy. A pokud o letní dovolené stále přemýšlíte, tak právě teď je ten správný čas, protože do 21. června získáte slevu 2000 korun na zájezdy do Turecka, Řecka i na Kypr. Není na co čekat. Možná právě teď nastal čas začít balit.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
7: Byla. To dobré začíná u nás.
9: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích.
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
16: chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
17: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
17: Více o akci na
18: firmanazážitky.cz.
19: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
20: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
21: Slyším, Tatart nákupy?
20: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
21: To je mazec.
20: Tatart, opravdový elektrospecialista.
22: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující alkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.

0: Skupina Keksa, tak málo žádám. Keksáci teď nehrají na Blaníku jenom tak náhodou, protože letos je to 45 let, co takhle středočeská legenda těší své fanoušky. A my pro vás máme dárek, protože celý tento víkend budete moci ve vysílání Blaníku vyhrávat vstupenky na jejich výroční koncert na Konopišti. A já jsem trošku zapátral v archivu a našel jsem ranní telefonát se Štěpánem Kojanem, kde jsme si povídali i o jeho ránech. Tak, kde pak seš, Štěpáne? Tady. Jak vypadá tvoje klasické ráno, že se ptám? Si snídáš třeba kafe, čaj, piješ?
1: No, já se snažím teď držet trošku tu dietu, protože jsem seděl na fotky a na tom pódiu vypadám opravdu jako nemoc dobře. A říkal jsem si, tak takhle ne, že pořád kouká, jak hraje, jak zpívá a jakou má kytaru a něco všechno, ale pozapomíná na to, jak takhle vypadám. Tak ta dieta mi moc nejde, ale když ráno vstanu, tak opravdu jako se snažím ten přerušovaný kus dodržovat, i když mi to moc nejde, ale do těch 12 hodin se snažím jako nejíst, což je jako příšerný, ale dám si třeba to kafe, bez kterého nemůžu se probudit, jinak nekouřím, tak dřív to už je všechno v pohodě, no a pak když jdu třeba se na ryby, nebo když se jdu jako provětrat, tak se snažím nejíst to pečivo, na to jsem taky najel, ale...
0: Tak to byl Štěpán Kojan a jeho rána. Nezapomeňte tento víkend keksáci na Blaníku a taky vstupenky na jejich výroční koncert na Konopišti. A teď už Middle of the Road je 7:51. Dobré ráno.

0: Ve středečním dobrém ránu na Blaníku Middle of the Road a už se na vás chystá Lenka Filipová, Dalibor Janda jako i Tomáš Klus. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8, teď je 7.54. Radio Blaník.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: chutná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

0: vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron, s vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
1: Podívej se mi do očí.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Otestuj Subaru Sedlčany.
4: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
3: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
5: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Přeji vám pěkné ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Středa přinese hodně oblačnosti, dokonce odpoledne může i zapršet, až k večeru se začne vyjasňovat. Ale teploty už budou letní, odpoledne naměříme od 22 do 25 stupňů. Tolik informace o počasí a teď se podíváme na silnice.
8: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
6: Blaník za volantem.
7: Silný provoz zůstává na Pražském okruhu, popojíždí se ve směru k letišti asi 10 minut mezi 15. a 19. kilometrem. Pozor, dejte na výjezdu z Prahy po dálnici D4 na 13,5 kilometru. Policie došetřuje nehodu dvou osobních aut. V kratší nárazové koloně si postojíte 10 minut a poblíž Dobšic na Nymbursku u nájezdu na dálnici D11 se vyšetřuje od rána vážná dopravní nehoda dvou osobních aut. I tady počítáte. Dejte se zdržením. Tolik dopravní servis a teď už se zprávami je tu Monika.
9: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Drážní inspekce varuje před riskantním chováním na železnici. Pardubický kraj už nevyužívá dětské domovy. Halová mistryně světa Manuel se opět zlepšila. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Během léta přibývá nehod na železnici. Oběťmi často bývají děti i mladiství, kteří riskují v kolejišti nebo lezou na vagóny. Přitom jim ale hrozí kromě pádu i popálení od drátů. Mladí často riskují kvůli fotce, ale nevyhýbá se to ani starším. Loni za celý rok řešila drážní inspekce přes 1000 mimořádných událostí. Lidí pod 18 let zemřelo 13. Pardubický kraj dokončil proměnu dětských domovů. Jako jediný v České republice už nevyužívá ústav. Budovy. Všechny děti teď žijí v bytech anebo rodinných domech. To potvrzuje také ředitelka dětského domova v Pardubicích Kateřina Fialová.
12: Já když jsem přišla poprvé vlastně do dětského domova, tak jsem nechápala, co vlastně ty děti musí, co nesmějí, že si nemůžou pozvat kamarády na oslavu narozenin, co bylo úplně nepochopitelné, když Štědrý den se slavil úplně v jiný den než 24. prosince.
11: Rodinné prostředí klasických bytů pomáhá dětem se lépe začlenit do společnosti. Mladá Boleslav se chystá na otevření městského koupaliště. K tomu zřejmě přistoupí už zítra v pravé poledne. K dispozici ale zatím bude pouze menší bazén, a proto bude platit i poloviční vstupné. Celý areál bude v provozu od pondělí. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel na Zlaté tretře v Ostravě zazářila. Běh na 400 metrů vyhrála v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. Česká reprezentantka tak o 1/3 vylepšila svůj čas z diamantové ligy v Římě. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník.
6: S Petrem Svívou.
13: Dobré ráno. Oh, oh.
14: Dobré ráno, Monika před chvílí mluvila o nehodách a úrazech dětí na železnici při takovém tom klasickém dětském prolezání vagónu, známe to všichni asi. Já mám taky jednu zprávu, která se týká železnice a je to pro změnu dobrá zpráva, tak o ní za chvíli. Ta Jelenka Filipová a prý se tomu říká láska. Je 8.

0: It's my life a doktor Albán na Blaníku. Monika měla před chvílí ve zprávách informaci o tom, že přes léto přibývá takových těch dětských úrazů na železnici. V tomto směru jsem byl jako dítě taky hrozně dobrodružná povaha a odstavený vagon byl odstavený proto, aby se důkladně prozkoumal, což bylo a je nelegální. Nedělejte to.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Teď ta dobrá zpráva, která se týká železnice. Bezpečnost na železnici se podle nejnovějších čísel zlepšuje a probíhá navíc i nová kampaň. Podrobnosti nám poví mluvčí zprávy železnic Nela Eberl Fríbová.
2: Bezpečnost na železnici se zlepšuje. Nehod na přejezdech bylo nejméně za 5 let. Pokračování pozitivního trendu podpoří nová preventivní kampaň zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
0: A já ještě dodám, že kampaňové vizuály už můžete vidět nejenom na nádražích po celé republice, ale narazíte na ně i na internetu. Tak ať to nese ovoce. No a teď už Dalibor Janda žít jako kaskadér, což se nám hodí k té bezpečnosti.

0: Není to tak dávno, co vám zpíval na Blanickém konopišti žít jako kaskadér a Dalibor Janda na Blaníku. Co červené nedá do klasu, červenec nažene v času. To je pranostika, která se pojí k měsíci červnu, ať to znamená cokoliv, dneska bude takhle.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Krásné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Dnes nás čeká hezký letní den, i když bude zataženo a místy se můžou objevit přehánky, tak během dne budou postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 25, na jižní Moravě může teploměr ukázat až 27 stupňů Celsia a na horách bude okolo 17.
0: Dancing Queen a ABBA teď na Blaníku 2 minuty před 8:45, tak ať se to dobře poslouchá. Dobré středeční ráno je 17. června.

0: tě dokola.
1: Tomáš Klusa Dokola na Blaníku, ta písnička teď nezněla náhodou, nebo zněla náhodou, protože ji zařadil náš hudební ředitel Dušan Kotora, ale náhodou zrovna včera měl v pražském muzeu Kampa premiéru muzikál Klan Baťa, ve kterém Tomáš taky hraje. To představení vzniklo k letošnímu 150. výročí narození Tomáše Bati a divák je provede několika generacemi rodiny od počátku až do současnosti. Není to právě jenom o slavném Tomáši Baťovi, ale o celé rodině, která vybudovala jedno z největších českých podnikatelských impérií. A zajímavostí je, že jde o vůbec první muzikál na letní scéně muzea Kampa. Na jevišti se objevují známá jména, kromě Tomáše taky Oskar Hess a nebo Marek Lambora. Vedle klasických muzikálových melodií zazní i rap a nebo beatbox. Takže jestli jste si mysleli, že příběh značky Baťa patří jenom do učebnic ekonomie, omyl, patří i na prkna. A za chvíli už krátké zprávy a po nich se vrhneme na vaše dobré zprávy. Radio Blaník.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník. Dneska se to opět stane. Je středa, parťačky třeba. A tentokrát přijala mé pozvání Petra Janu. Tak laďte Blaník dneska mezi 4. a 5. odpolední a uslyšíte Petru Janu.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
12: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
13: Baumax slaví 10. narozeniny.
14: 10 let.

0: na baumax.cz.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to. Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu. Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.
7: Blaník za volantem.
8: Na pražském okruhu je silný provoz směrem k letišti, ztratíte 20 minut mezi 82. a 16. kilometrem. Navíc tunely jsou blokově odbavované. V opačném směru na okruhu počítejte se zdržením od 23. pod 18. kilometr a s tím souvisí i kolona na příjezdu do hlavního města po D5. Tady dalších čtvrt hodinky ztratíte už od 7. kilometru. Tolik dopravní servis, vám přeju šťastnou cestu a teď už následují krátké zprávy.
9: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
7: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
10: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším a budeme dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Památková ochrana hřebčína na Pajedla na Zlínsku se má přezkoumat. Rozhodlo tam ministr kultury Otto Klempíř. Rozhodlo o zahájení přezkumného řízení. Hřebčín prostul chovem anglických plnokrevníků. V Příbrami končí oprava ulice Na Leštině. Řidiči by tudy mohli projíždět ještě během června. Dělníci tu opravili vodovod a kanalizaci a také obnovili silnice a chodníky. Kolaudace proběhne příští týden. Ceny ropy pokračovaly v poklesu díky nadějím na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent tak poprvé od začátku března sestoupila pod $80 za barel. Stále je ale výrazně vyšší než na začátku roku. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
12: Venku nám po ránu krásně svítí sluníčko, alespoň tady u nás. Teď jsme si otevřeli i okno do Kořan. To je za mě dobrá zpráva. A jaké jsou vaše dobré zprávy, co vás v poslední době potěšilo? O tom bude řeč zase za chvíli. Teď reklama na ticho a tým za 3 minuty bude 8:30.

0: Ticho, to je to nejhorší, co se může v rádiu stát. To byla reklama na něj a tým.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Ale ticho tady nebude, protože nás teď čekají dobré zprávy. Po suchém květnu přišel mokrý červen, to takhle nevypadá úplně jako dobrá zpráva, ale do toho navíc ještě dorazí sluníčko. Z lesů stoupá pára a houbám se to líbí a houbařům taky, protože meziročně v tomto směru na tom ten letošní červen lépe než ten loňský. Hub, a to rovnou těch nejvyhledávanějších jedlých druhů, to znamená hřibů třeba, podle mapy růstu hub přibývá a dokonce už se to někde zelená a tam, kde na mapě zelené místo, tak tam se hubařský úlovek rovná jistotě. Takže dobrá zpráva a teď ty vaše dobré zprávy.
3: Napsal nám třeba Petr, dobrou zprávou pro mě je, že tento pátek půjdeme na Jakuba Smolíka, Olgu Lulu a skupinu Harley na náměstí v Havlíčkově Brodě.
0: Děkujeme, děkujeme, stavte se taky příští týden do Domažlic na letní koncert.
3: Přidám další dobrou zprávu od naší posluchačky Hanky, ta napsala, mě moc potěšilo dnešní počasí, mám pocit, že ještě není takové vedro a přitom je hezky, takže si to užívám.
0: Děkujeme.
3: A pak přidám ještě jednoho Petra, ten nám napsal s rodinou, původně jsou tady z Nového Strašecí, ale aktuálně jsou na Zakynthosu. Napsal, nejlepší zpráva je, že vás posloucháme i tady, těšíme se nyní na řeckou snídani a je krásné slunné počasí.
0: Ne, ne, caciky, k snídani. Zdravíme na Zakynthos, děkujeme moc, poslouchejte dál. Vlastně nás můžete poslouchat kdekoliv, díky internetu si nás můžete klidně vzít i na dovolenou do zahraničí. A my čekáme i na vaše dobré zprávy. Pište nám je na 6318, protože v pátek ve šťastné hodince se opět bude odměňovat a tohle už DJ Bobo a Everybody na Blaníku. 3 minuty po 8:30.

0: Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě a Václav Neckář na Blaníku. O čem to bude teď?
1: Hele, Ludvo, ale já ti něco řeknu. Jestli si ten fotbal nevybojuješ, tak si uměl mrtvej homolka.
0: Tak budeme bojovat i s Monikou Holubovou.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Hezké ráno, je to tak. Čeští fotbalisté stihli před dvouhodinovým leteckým přesunem do Atlanty poslední přípravu před zítřejším zápasem. O 6 večer našeho času se střetnou s Jihoafrickou republikou. Na rozdíl od pondělního tréninku byla včerejší příprava pro novináře zavřená. Svěřenci kouče Miroslava Koupka pilovali taktiku na Jihoafričany, se kterými musí nutně vyhrát. Jinak riskují, že o šanci projít ze skupiny přijdou dřív, než vůbec nastoupí k třetímu zápasu. Do tréninku s mužstvem se už naplno zapojil útočník Jan Kuchta, který před šampionátem zápol se zraněním. V Atlantě také čeká o něco chladnější počasí a nebudou se muset vyrovnávat s rozdílnou nadmořskou výškou. Stadion pro 75 tisíc lidí totiž leží zhruba 300 metrů nad hladinou oceánu. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky z každé skupiny a nejlepší osmička z třetích míst. Koupův výběr zakončí základní část proti favorizovaným Mexičanům v tamní metropoli. Fotbalový zápas CAR můžou fanoušci také sledovat v hospodách, náměstích v Kolíně i v Liberci, a nebo třeba u jezera v Mostě. A včera se také hrálo velmi sledované utkání mezi Argentinou a Alžírskem a Argentinci zahájili cestu k obhajobě zlata vítězně 3-0. Hattrickem se předvedl Lionel Messi. Ten hraje na svém šestém šampionátu a odehrál dvoustý zápas v reprezentaci. Přepisoval tak rekordní tabulky. A Francie pak večer porazila 3-1 Senegal, Norsko Irák 4-1 a Rakousko teď přehrálo Jordánsko 3-1. Tolik fotbalový speciál, další to bude před půl druhou.
0: Tak Monika si ten fotbal ve vysílání vybojovala, nebude mrtvej homolka.
2: Vladíme. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Vlna. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
8: Zavratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
12: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
11: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Housebrand Café, per favore.
15: Si, signora.
16: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
17: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do dvou pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Vidíš to?
15: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
15: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
12: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
12: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
18: Firma na zážitky.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
20: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
21: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
22: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Sendle X, Olga Koenigová a v blbým věku na Blaníku. A do jakého věku se přeneseme v příští hodině?
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Vzpomínky na tajemný rok můžou být různé a nás budou opět zajímat. A to tak, že nám je můžete opět volat a psát. Příští hodině se tomu budeme věnovat. Stejně tak se budeme věnovat písničkám, které se v tajemném roce narodily, a událostem, které se tehdy staly. A stalo se třeba to, že premiéru měl jeden slavný americký seriál, který charakterizuje tahle znělka. A více po deváté.

0: Boys, Boys, Boys a Sabrina na Blaníku. A nejenom pro kluky, ale i pro holky bude v příští hodině tajemný rok. A co se pro vás chystá? No kromě nápověd, třeba tyhle písničky. A nebo tahle. A nebo tahle byla hodně slavná. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté, teď je 8.54.
1: Svijany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
4: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
3: Výstaviště Lysá nad Labem.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Raskal
10: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
10: happysport.cz.
11: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Rádio Blaník, počasí.
14: Rádio Blaník.
15: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dnes se vrací léto, odpoledne naměříme od 22 do 25 stupňů, jen přes den bude většinou oblačno a ojediněle může i zapršet. K večeru se ale vyjasní. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
16: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
13: Blaník za volantem.
15: Na Pražském okruhu počítejte s kolonou směrem k letišti mezi 82. a 16. kilometrem a pomalu to jede i v opačném směru na okruhu, tady se zdržíte mezi 23. a 18. kilometrem. Na D4 ve směru ze Strakonic do Prahy opatrně na 43. kilometru. V levém jízdním pruhu překáží porouchaný kamion a na Táborsku vás zdrží vážná dopravní nehoda osobáku s motorkářem, která se vyšetřuje mezi Jistebnicí a Orlovem. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu a teď už pokračují další zprávy s Monikou.
17: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
13: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Vláda na zastropování odchodu do penze nespěchá. Tropické teploty opět zamávají se zásobami vody. Benešově staví novou školní družinu.
4: Rádio Blaník.
19: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let bude splněn během 4 let Babišovy vlády. Nyní se tak na to podle ministra práce Aleše Juchelky nemusí spěchat. V České televizi poznamenal, že slib omezit věk odchodu do důchodu na tuto hranici stále platí. Minulá vláda mluvila o 67 letech. Čeká se také na data z jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes projedná další řízení české protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. S tropickými teplotami se do Česka vrátí sucho. A to i přesto, že poslední minimálně týden často pršelo. Už tento týden ale příliš nezaprší a navíc se přidají tropické teploty. Na nejteplejších místech může být dokonce až 35 stupňů Celsia. O víkendu se pak můžou vyskytovat i silné bouřky. Města po celé republice investují do rozšiřování školských kapacit. V Benešově teď dokončili hrubou stavbu nové družiny pro základní školu Dukelská a víc tomu říká projektový manažer Milan Broš.
7: Já bych vyzvihnul tu věc, že opravdu se nešetřila každá koruna, to zejména s ohledem třeba na světlou výšku. A za mě to bude fakt tu vzdušnost pro tu psychickou pohodu dětí. Tady je možné ještě třeba doplnit o pingpongový stoly, co se tady uvažuje.
19: Stavební práce by měly skončit do 22. března příštího roku. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
13: Tajemný rok a Petr Slíva
18: na Rádiu Blaník.
0: A za délkou jsme připraveni přijímat vaše telefonáty a vaše SMSky, protože právě startuje tajemný rok a bez těch telefonátů a bez těch SMSek by to nešlo, protože na ně nám posíláte a voláte své tipy a vzpomínky. Volejte i dnes na 800 109 109, pište na 600 318 118.

0: Je to rok 1993 podle písničky Vanusových věcí. Ten rok se mi povedlo s kamarádkou upéct vánoční cukroví i pro babičku.
1: Hmm, to je paměť teda. Moc děkuju, Zuzko, krásný den, naslyšenou. Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Iveta z Pivína, ta podle nápověd zkouší rok 93. Napsala, to mi bylo 9 let, pro mě to byl smutný rok, protože mi zemřel dědeček.
1: Děkujeme, děkujeme.
2: Stejný rok nám tady typuje i Marie z Přepych. Napsala, to mi bylo v prosinci 40 let a pracovala jsem v jeslích jako dětská sestra.
1: Díky.
2: A přidám ještě SMSku od Jitky z Hradce Králové, ta typuje rok 1992.
1: 92? Tak mám zaznamenáno. No, pojďme na tu první slovní nápovědu. Tak jakému seriálu se asi může pojít tahle ta znělka? Gillian Anderson jako Scullyová, David Duchovný jako agent Mulder a Akta X. Poprvé jste je mohli vidět právě v roce, po kterém pátráme, v tajemném roce. They police us and spy on us. Tell us that makes us safer. We've never been in more danger. První série Act X, která měla 24 epizod, má světovou premiéru právě v tajemném roce. Ale víte vy, v jakém roce se nacházíme? No tak nám to brnkněte, anebo napište.
3: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
3: Pište na 603 118 118.

0: Americká skupina Soul Asylum a Runaway Train, vzpomínka na tajemný rok.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Který jsme si už před chvílí připomněli seriálem Akta X, protože v tajemném roce se objevila první série, která měla 24 epizod, a tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Pěkný den, tady je Anna, já si myslím, nebo jsem si téměř jistá, že to je rok 1993. Podle filmu Akta X, no a divokých let vanastových věcí.
0: Byla jste taky divoká v té době?
2: Jo. No, skromně říkám velmi.
0: Dobře, moc vám děkuju. Odkud voláte?
2: Volám z Rumburku.
0: Krásný den do Rumburku, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Mějte se, naschle.
0: Adel, pojďme na SMSky.
3: Máme tady jeden tip na rok 1996, který nám poslal Honza.
0: 96, děkujeme, Honzo.
3: Potom přidám další čárku k roku 1993, který nám tipuje Samuel. A potom ještě Vlastimil z Břeclavy, ten tipuje taky rok 1993. Napsal, to mi bylo 36 let a nemám z toho roku žádné velké vzpomínky.
0: Vlastíku taky děkujeme. 800 109 109 se můžete zavolat i vy a zkusit si tipnout tajemný rok a zaspomínat. No a nebo to dejte do SMSky a pošlete Adelce. A to na 600 318 118. A z tajemného roku je i Ryby tví od Jojo Bandu.

0: V Rybitví je to celkem fajn, na Blaníku, v tajemném roce taky.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Ještě když vám tahle písnička pomůže ten tajemný rok najít, protože z něj pochází, stejně jako seriál Akta X. To je nápověda, která zazněla před několika minutami a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, já si těším rádio, tady je Tomáš.
0: Ano, Tomáši, povídejte.
3: Já jdu z Liberce, jako furt jsem Liberce na Jablone. A je to rok 90, asi podle písničky bych řekl, že Ronan and Train, protože v té době jsem uviděl trošku ty na zábavě nebo diskotéky.
0: Ano.
3: A určitě to je 93. rok, 1993, no.
0: A Runaway Train byla oblíbená.
3: No, to jich bylo víc. Headway tam byly písničky, pěkný tam byly, no.
0: Jasný. Děkuju. Krásný den a šťastnou cestu. Naslyšenou.
3: Díky, naschle.
0: Pojďme na SMSky.
4: Napsal nám třeba Pavel z Modlesovic, ten typuje rok 1993 a napsal k tomu, v tom roce se mi narodil syn.
0: Tak další 93, díky.
4: Potom nám tady typuje Jiřina z Hlinska, ta typuje stejný rok 93 a napsala, ve 14 letech jsem opouštěla brány základní školy a pěkně jsem to prožívala.
0: Díky.
4: A potom tady máme tip na jiný rok 1994, který nám poslala Ivona z Plzně.
0: Tak 94. od Ivony. 800 109 109, to není rok, to je telefonní číslo sem do studia, na které když zavoláte, tak si popovídáme o vašem typu a o vaší vzpomínce, anebo napište na 600 318 118. A další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na rádiu Blaník. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz. OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz. Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
8: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
9: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
8: Výstaviště Lysá nad Labem.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
13: Zámek v Lešanech v Posázaví vás zve na nově otevřenou prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Ne s průvodci, ale s oživlými obrazy. Další okruh představí největší záhady a tajemství světa s výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zamek-lesany.cz.
14: Nekupujte
15: drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: teď máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní Kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.

0: Lindy Perry a skupiny Four Non Blondes a What's Up.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: V tajemném roce jste mohli slyšet taky Roberta Kurima a PBH, alias Vanastovy věci, jak zpívají Nahou, anebo jste mohli slyšet Frantu Nedvěda zpívat Skládanku, anebo Jojo Band zpívat Rybitví, protože tohle jsou všechno písničky, které se narodily v tajemném roce. A taky jsme si připomněli Akta X, protože ta první série měla premiéru taky právě v tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo tam?
3: Tady Denis Horvát.
0: Povídejte, jaký máte tip?
3: Mám tip 1993.
0: A proč si myslíte, že zrovna rok 93?
3: Protože v tom roce nahráli tu písničku.
0: Kterou?
3: Rybitví.
0: Jo, Rybitví, Jojo Band, jasně. Co jste dělal vy v tom roce?
3: Ty, to roce jsem ještě ani nebyl, pane.
0: Tak moc, jako odkud voláte?
3: Volám z Ústí nad Labem.
0: Krásný den do Ústí, mějte se tam fanfárově, naslyšenou.
3: Jasné.
0: Pojďme na SMSky, Arel.
4: Já přidám tip od Martiny z Hořice, ta typuje rok 1993 a napsala, to mi bylo úžasných 18 let.
0: Děkujeme.
4: Stejný rok tady typuje Ivo z Pardubic, napsal, v tom roce jsem se stal vojenským letcem a nastaly nejkrásnější léta v mém životě.
0: No to věřím, děkuju.
4: A tip na rok 1995 nám napsal Luděk z Třebíče.
0: Děkujeme, Luďku. A jdeme na tu druhou nápovědu. V tajemném roce jsme platili takovými divnými bankovkami. Ony vypadaly jako úplně stejné bankovky, které jsme používali rok předtím. Ony to většinou byly stejné bankovky, ale něco na nich přibylo. Přibyl na nich kolek. Každý člověk si mohl vyměnit 4000 korun, děti do 15 let tisícovku, pokud měli peněz víc, mohli je uložit na účty obchodních bank, a nebo si je poslat složenkou. Lidé zaplatili neokolkovanou bankovkou a za týden si vyzvedli potom okolkovanou.
5: Od dnešního dne se staly okolkované a nové bankovky zákonnými platidly. Výměna peněz soukromých osob proběhla v celé republice bez problémů.
0: Tak co pamatujete na kolky na bankovkách?
6: Dneska mi jsou 100 koruny. Dneska vracejí lidi jenom 50, 20 a chodějí s tisícovkama a s 500.
0: Tak, platili jsme okolkovanými bankovkami, to je ta druhá slovní nápověda. Ten kolek většinou nic nevydržel, takže se vždycky odlípnul a člověk hledal, kde ho ztratil, aby si to mohl zase zpátky vyměnit. Elána, Amnestia, Na Něveru, to je další hudební nápověda. No a na vás je zavolat nám na 800 109 109 a tipnout si, v jakém roce se nacházíme, a nebo to dejte do SMSky a pošlete na 600 318 118.

0: Side a britský boyband East 17 a písnička, která nesměla chybět na žádné diskotéce.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: A v éteru samozřejmě. Posloucháte Tajemný rok, rok, kdy jsme platili okolkovanými bankovkami a kdy premiéru měl seriál Akta X. To jsou dvě nápovědy, které už dnes zazněly. Za chvíli zazní třetí, ale teď máte slovo vy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Já vás zdravím, dobrý den. Tady je Erik z Ústice.
0: Povídejte.
3: A typoval bych rok 93 podle seriálu Akta X.
0: Co jste dělal v roce 93?
3: V roce 93 mi bylo 10 let, takže to už si ani nepamatuju, co se dělo v roce 93.
0: To nevadí. Krásný den přeju, naslyšenou.
3: Mám taky, mějte se hezky, naschánou.
0: Tak přihoď SMSky.
2: Z Prahy nám napsal Honza, ten typuje rok 1993, což je rok, kdy odmaturoval na dopravní průmyslovce a napsal nám k tomu ještě vzpomínku. V létě jsem prožil opravdovou první lásku, bylo nám 18 let.
0: Děkujeme za ní.
2: Potom nám napsala Modřinka z Liberce, ta přidává čárku ke stejnému roku 1993, napověděli jí kolkované bankovky a napsala, v tomto roce naše milovaná maminka šla do důchodu a pomohla bráchovi se synem, protože od nich odešla po 3 měsících od svatby jeho žena.
0: Děkujeme.
2: A přidám ještě jeden tip, konkrétně na rok 1994, který nám poslala Ivana z Brna.
0: Děkujeme, Ivano. No a teď ta poslední nápověda, kterou vám ještě dlužím. Miloš Zeman se v tajemném roce stal předsedou sociální demokracie a odstartovala tak jeho politická kariéra.
4: Předsedou České strany sociálně demokratické byl v noci zvolen Miloš Zeman. Místopředseda ODS Jan Stráský v reakci na výsledek volby uvedl, že není přesvědčen o tom, že je to právě ta osoba, která může napomoci k vytvoření silné strany na levé části politického spektra. Místopředseda ODA Pavel Bratinka v této souvislosti řekl, je to rozhodně špatná zpráva pro tuto zemi a doufám, že i pro sociální demokracii. Předseda KSČM Jiří Svoboda prohlásil, že demokratickým šikům české pravice se Zemanovým zvolením nepochybně zatajil dech.
0: A co k tomu řekl tehdy Miloš Zeman?
5: Sociální demokracie kráčí stejnou cestou jako sociální demokracie v západní Evropě. A věřím, že tato cesta bude mít i tentýž cíl. To znamená účast na vládě, a to ne z milosti současné vládní koalice, ale z vůle našich voličů.
0: Tak Miloš Zeman se v tajemném roce stává předsedou ČSSD a to byla poslední nápověda, vy ještě chvilku můžete volat a psát.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Kdo šetří, má za 3.
12: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
11: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
12: Zítra ušetříme.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
18: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super cenu. ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ekokom.
19: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
20: Slyším, Datart nákupy?
19: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
20: To je mazec.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Speny.
21: Dobrý den, na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Dyton dlažby ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.
18: Pohodové české rádio.
22: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: mám ráda.
1: A pořád tě mám ráda, písnička Věry Špinarové z Tajemného roku.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Zahráli jsme si jako poslední písničku, podle které jste mohli ještě hádat. A vy jste hádali a tady jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Ahoj Petře, opět Martina ze Vsetína.
1: Ahoj Marťa, opovídej.
4: Já si myslím, že dneska je to rok 1993 podle seriálu Akta X.
1: Tak Akta X, co jsi dělala v roce 1993?
4: No, dělala.
1: A co pak?
4: Probíjela jsem noci, protože v lednu jsem porodila svého syna.
1: No, tak to jsi měla teda plné ruce práce.
4: To jo, to byl úžasný rok, no.
1: Marťo, krásný den do Vsetína, ahoj.
4: Taky a pozdravuji Adelku, ahoj.
1: Ano, ahoj, pozdravuje tě Martina Adel.
5: Já moc děkuji.
1: Pojďme na SMSky.
5: Já přidám tip na rok 91 od Martina Zminkovic, ten aktuálně jde do Českého Krumlova a napsal, jestli mi paměť slouží, tak tenkrát, když jsem se tu písničku učil, tak to byl rok 1991.
1: No, tak dobře, píšu si rok 91.
5: Potom nám tady tipuje Roman rok 93, napsal narození druhé dcerky a to jsem ještě netušil, že na mě další dvě čekají.
1: Já gratuluju.
5: A přidám ještě jeden tip na rok 1993, ten nám poslal Vašek ze Šumperka a přeje nám hezký den.
1: Děkujeme Vašku, zdravíme do Šumperka, tak si to zhrneme. Akta X mají premiéru, platíme okolkovanými bankovkami a Miloš Zeman se stává předsedou sociálních demokratů. To jsou slovní nápovědy, které dnes zazněly a vy jste typovali roky 91, 92, 93, 95, 96 a jeden z nich je správně. Dnešním tajemným rokem je rok
2: 1993. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok Rádio Blaník.
1: Další tajemný rok zase zítra s Adelkou se na vás těšíme v dobrém ránu na Blaníku už v 6 ráno a za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání a tady ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 1993. Billy Joel, The River of Dreams.

0: Billy Joel a The River of the Dreams. Moje zamilovaná. Přátelé, já když na své trampské boudě u Sázavy sekám dříví a pustím si tuhle písničku, tak usekat nemůžu, protože prostě musím tančit. Doufám, že jste ji taky protančili. Posloucháte Blaník. Tajemný rok je za námi a dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Maluj zase obrázky.
1: Krásné auto v garáži.
0: Přepichový byt. Marie Rotrová, Jiří Bartoška, Klíč pro štěstí. Pak se ztratíme s Markem. Mějte na paměti, že Blaník vám hraje hezky česky a bude v tom pokračovat do skonání věku. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10.
2: Rádio Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
3: Rádio Blaník. Počasí.
4: Rádio
5: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Vlna veder klepe na dveře, už teď je příjemných 20 stupňů. Odpoledne se teploty vyšplhají až na 25, jen bude převážně oblačno a místy se přidají i přehánky. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
6: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
3: Blaník za volantem.
5: V koloně si postojíte na Pražském okruhu. Silný provoz je směrem k letišti mezi 82. a 16. kilometrem a v opačném směru se na okruhu zdržíte od 23. po 18. kilometr. Na D4 pak pozor na 43. kilometru ve směru do Prahy. V levém jízdním pruhu překáží porouchaný kamion a na Táborsku mezi Jistebnicí a Orlovem se došetřuje vážná dopravní nehoda, kdy osobní auto se srazilo s motorkářem. Tolik dopravní servis, vám šťastnou cestu a teď už má další zprávy připravené Monika.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Pavel zamíří na Bezpečnostní radu státu. Záchranáři apelují na bezpečnost u vody. Unie chce zefektivnit navracení občanů třetích zemí.
7: Rádio Blaník.
8: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Novou koncepcí české armády by se měla dnes zabývat Bezpečnostní rada státu, a to za účasti prezidenta Petra Pavla. Ten podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Rada by mohla projednávat také možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí Schengenu. I přes válku s Íránem zatím inflace výrazně neroste. Krotit ji totiž pomáhají třeba levné potraviny. Ceny zemědělských výrobců v květnu meziročně klesly o víc než 13%. Ekonomové ale upozorňují, že tento sestup může být dočasný. Zastavit ho můžou třeba výdaje za pohonné hmoty anebo hnojiva. Horší je pak situace v průmyslu a stavebnictví. Léto láká k rybníkům, řekám i koupalištím. Slunce a voda ale přináší také rizika, která lidé často podcení. Všichni zájemci o koupání by proto měli dodržovat základní pravidla. Jaká to jsou, to říká předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan.
9: Když jdu do vody, neměl bych být opilý, protože já podceňuji svoje síly. Pak určitě neskáču po hlavě tam, kde nevím, jak je to hluboké. Dalším základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí.
8: Právě v tuto chvíli se můžou ve vodě objevit i případné zdravotní problémy. Evropský parlament dnes rozhodne o nových unijních právních předpisech. Ty mají zefektivnit navracení občanů třetí zemí pobývající v Evropské unii nelegálně. Návrh počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady anebo se vznikem takzvaných návratových center mimo území Unie. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
3: Pepa Černý.
7: Na rádi. Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, půl minutka zbývá do desáté, dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat. Dorazí kolegyně Samira se svým úžasným pořadem Proč se říká, co se říká, a v této hodině se podíváme také na úplně jinou planetu. Teď je tady Hana Zagorová. Maluj zase obrázky. Krásné dopoledne s Blaníkem.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Petr Naď, chráň svoje bláznostvá na Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Viděli jste to, přátelé, Argentina, Alžírsko, fotbal. Messi dal 3 góly, hat-trick. A víte, proč se říká hat-trick? To nám vysvětlí naše Samča.
3: Dnes se podíváme na hat-trick. Ten původně vůbec nevznikl ve fotbale, ale v kriketu. V Anglii v 19. století. V roce 1858 se kriketistovi jménem Stevenson podařilo vyřadit 3 soupeře 3 hody po sobě. Byl to tak mimořádný výkon, že fanoušci mezi sebou vybrali peníze a koupili mu klobouk, anglicky hat, jako odměnu. Odtud vzniklo označení hat-trick, kousek hodný klobouk. Později se výraz rozšířil i do dalších sportů a ve fotbale získal dnešní význam hat-trick, tedy 3 góly jednoho hráče v jednom zápase. A ještě pár zajímavostí. Klasický hat-trick jsou prostě 3 góly, ale existuje ještě čistý hat-trick a znamená to, že hráč dá 3 góly různými způsoby. Pravou nohou, levou nohou a hlavou. Takže kdykoliv komentátor řekne útočník zkompletoval hat-trick, ve skutečnosti připomíná tuhle starou anglickou tradici, kdy za mimořádný výkon dostal sportovec jako cenu nový klobouk.
0: Samčo, moc krát děkujeme. Já ještě dodám, že v hokeji existuje taky hat-trick Gordieho Howea, což znamená, že se v jedné třetině ten hráč nejenom trefí do branky, ale ještě přihraje na gól a pak se taky popere.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak Messi to trefil 3x. A kdyby to zítra 3x trefil Patrik Schick, vůbec bychom se nezlobili. Držíme palce Patriku.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka,

0: Marie Rotrová, Jiří Bartoška, Klíč pro štěstí. A je to pravdivá písnička. Přátelé, představte si, že Harvardova univerzita, výhlasná, slavná, legendární, tak ta celých 85 let zkoumala, jak je to s tím lidským štěstím. Co je skutečný klíč pro štěstí? A přišla na to. Představte si, že podle Harvardovy univerzity je tím klíčem ke štěstí kvalita našich mezilidských vztahů. Takže je to pravdivá píseň. Za chvilku Michal Hrůza, Marek Ztracený a taky ta Venuše, jak jsem říkal před chvilkou. Tak posloucháte Blaník. Hezké dopoledne.
1: I vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
2: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
3: Šubidubi Amerika.
4: Šubidubi Amerika.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Každý den na rádiu Blaník.
5: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená smažák!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
11: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
12: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
13: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
14: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
15: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
14: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
16: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
17: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
18: Mat. Ten obchod mám rád.
19: Baumax slaví 10. narozeniny.
5: 10 let.

0: Komax.cz.
1: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na pnkosmonosy.cz.
2: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil.cz.
7: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Bananarama a Vínas na vlnách Rádia Blaník. Vínas má dneska narozeniny. Kterou Vínas znáte? No jasně, Vínas Williamsovou, slavnou americkou tenistku. Tak dneska jí je 640, Vínas. Kdyby byla Češka, tak se jmenuje Venuše, jo? To je jasné. Raketou na Mars. Mluví se o tom, mluví, že by se letělo raketou na Mars. Kdyby člověk stanul na rudé planetě. A přitom ta Venuše, o které jsem teď mluvil, ta je mnohem blíž. Ta se k Zemi dostane dokonce až 41 milionů kilometrů daleko, což je relativně blízko v tom vesmírném prostoru. No ale průměrně je nejblíž planetě Zemi Merkur. V průměru. Ale úplně nejblíž se dostane právě v tom svém koloběhu, oběhu jaksi právě Venuše. Možná si kladete otázku, jestli je možný život na Venuši. Bohužel není možný. Nebo bohužel, možná bohu dík, těžko říct. Každopádně Venuše se kdysi dávno, 700 milionů let zpátky, velmi podobala planetě Zemi. Ale pak nastala velká klimatická katastrofa a tamní sopky začaly chrlit strašně moc oxidu uhličitého a spustilo to skleníkový efekt. Takže teď je tam více než 270 stupňů Celsia, takže tam se žít nedá a nedá se tam tedy letět ani tou raketou. Toliko tedy ta Venuše a my se za chvilku podíváme na kometu s Jarkem Nohavicou a skupinou Čechomor. Posloucháte Blaník.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosty je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
3: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
4: XXL Výprodej v online shop.cz.
5: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
9: Závratné megaslevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
12: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
11: Bila. To dobré začíná u nás.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.
10: stavebniny dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na dek.cz.
18: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
19: Radíte?
20: A tohle znáte?
19: Bylo to fajn, ozvu se.
20: Sestěhujem se hned?
19: Zapomněl jsem peněženku.
20: Uděláme si selfiečko?
19: Promiň, volá manželka.
20: Mrkneme do pařížský.
19: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
21: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
22: Elite Date, seznamka pro vztah.
23: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
22: elitedate.cz

zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marně.

0: a Radio Gaga na Radio Blaník. Dál si budeme hrát hlavně hezky český mandraže třeba. Zahraje nám taky Krištof. Život je krásný i na konci světa. Vesmír se bás. A dorazí i kaťáci. Vždycky vám hrajeme hezky česky na Blaníku. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a malý kousíček už bude 11 dopoledne. Radio Blaník.
1: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
2: Léto je tady.
3: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
2: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
3: s českými písničkami a dětskými interprety.
2: V sobotu 27. června v Miraculum s Blaníkem.
4: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta, tak chutná mléko.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavany Sedlčany CZ.
11: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
12: Kdekoliv na světě
13: a 24 hodin denně.
12: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
13: na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
14: Blaník. Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Aktuálně máme polojasno a teploty se pohybují kolem 20 stupňů. V našem kraji ale postupně odpoledne přibude oblačnosti a přidají se místy i přehánky. Teploty se pak dostanou až na 25. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
15: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
13: Blaník za volantem.
14: Na Pražském okruhu je od rána silný provoz. Ve směru k letišti okruh brzdí od Vesce až k exitu Ořech. Hrozí také blokové odbavování v tunelech. S tím souvisí i příjezd do Prahy po dálnici D5. Tady je kolona od 5. kilometru a ztratíte asi 10 minut. Na dálnici D4 potom ve směru do Prahy dejte pozor na 43. kilometru. V levém jízdním pruhu překáží porouchaný kamion, takže včas šlápněte na brzdu. Tolik dopravní servis. Vám přeju hlavně šťastnou cestu, ať dobře dojedete. A teď už pokračují zprávy s Monikou.
16: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
13: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Policie rozbila mezinárodní gang. Senát schválil elektronizaci zprávy voleb. Prahu o víkendu zaplní tisíce sportovců. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Policisté z Kazachstánu a Česka rozbili mezinárodní gang. Ten se zabýval nelegální distribucí osobních údajů občanů středoasijské země a dalších zemí postsovětského společenství nezávislých států. Ve městech Ústí nad Labem, Astana, Almaty a Karaganga pak proběhly domovní prohlídky. Kriminalisté zabavili velké množství nosičů, dat a hotovost. Elektronizace správy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát podle očekávání schválil. Novela má současně usnadnit už pro letošní senátní volby také hlasování zrakově postiženým. Normu musí ještě podepsat prezident Petr Pavel. Rozvody v Česku by se mohly v budoucnu výrazně zjednodušit a zrychlit. Počítá s tím chystaná novela občanského zákoníku. Lidé by nově nemuseli absolvovat dvě samostatná soudní řízení. Rozvod i péče o děti by se řešily najednou. Olympiáda dětí a mládeže se rychle blíží. Úplně poprvé proběhne v Praze a do hlavního města dorazí na 4000 sportovců. Už tuto neděli událost odstartuje slavnostním zahájením a víc tomu říká projektová manažerka akce Radana Kubešová.
19: Můžete se těšit na nástupy výprav, kde poprvé nastupují všichni sportovci, opravdu jako na těch velkých olympijských hrách. Rozhodně zapálíme oheň a českou hymnu zaspívá zajímavá mladá osobnost a program potom zpestří vzdušná akrobacie, světový taneční soubor Zirka Roch a na závěr zaspívá Ben Kristoval.
18: To všechno se odehraje od 17:30 večer na stadionu v Edenu. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Moni.
2: Pepa Černý
12: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Tak 11. hodina už je za rohem, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Budeme si taky trochu povídat, jednak Péťa Slíva přivede další zlaté české ručičky a pak se taky vypravíme do Liberce. A pozor, 3, 2, 1 a je 11. Krásné dopoledne s Blaníkem, tohle je Lucie Bílá a zpíváš mi Requiem. Pokud byste chtěli tančit, tak je to valc.

0: Dobře, no a vy se věnujete výrobě z upcyclovaných materiálů, říkám to dobře?
1: Většinou vlastně tvořím z dřevitý vaty, z obnošených materiálů a vlastně většinou to, co doma najdu a je mi to líto vyhodit.
0: Jak jste se k tomu dostala?
1: No, dostala jsem se tomu díky manželovi, který pracoval se sklem. Aha. A vlastně to sklo bylo balený do dřevitý vaty, my tomu říkáme dřevačka. A jelikož to byl pro ně odpad, takže to vozil domů a je to na zátop. A mě to bylo moc líto, takže jsem z toho začala zkoušet dělat různé výrobky. Jako první vlastně výrobek můj byl sněhulák na Vánoce. A jelikož je to jenom přírodní, tak mě to bylo líto, takže jsem našla doma starý svetr bílej, obalila kouly svetrem a přidala čepici.
0: A je to věc, kterou vy sama se živíte, anebo to máte k zaměstnání?
1: Mám to k zaměstnání, ano, živí mě to, ale raději to daruju jako dárek.
0: Jo, takhle. Co tam máte rozděleného teď třeba?
1: Teď tam dělám námořníky, protože se blíží léto. Dostala jsem od manžela takovou tu busovou trubku, vlastně ze smršťovací folie ten odpad a potáhla jsem to ryflema, svetrem a budu k tomu dělat ještě lodičky, kormidlo a maják.
0: Co se s tím stane potom?
1: Většinou to daruju pro svý známý nebo kamarádky, když si zavolají, že potřebují jako dárek a dost často, nebo spíš nejraději, obdarovávám třeba dětský oddělení nebo když potřebuje zubařka, výzdobu a nebo domov důchodců.
0: A kde je možné vidět teda to, co už jste udělala?
1: Většinou na Instagramu s názvem Dřevák Dřevák nebo facebookové stránky, no a nebo potom, když se dostavíte na dětské oddělení, tak tam to je možné taky vidět.
0: A jaké dětské oddělení?
1: Dětské oddělení u nás v Jičíně, v nemocnici a tak potom jsem darovala vlastně v Lomnici do jednoho pečovatelského domu a nebo do školky třeba je to taky ještě možný darovat.
0: A co jste jim tam udělala?
1: Já to dělám většinou buď podle sezóny, takže poslední moje práce byly velikonoční, takže výzdoba byla zajíci, lepičky, kuřátka.
0: Mě tak napadá jenom, že byste vlastně mohla pořádat takzvané workshopy, že jo, někde třeba v domovech seniorů a podobně. To vás nenapadlo ještě?
1: Napadlo, ale nemám ten podnikatelský duch. nemám tu kamarádku, která by mě k tomu jakoby donutila.
0: No tak doufám, že jí seženete, protože to si o to vyloženě říká. Tak já se s vámi teď rozloučím. Zůstaňte mi ještě na lince, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří a mějte se krásně.
1: Děkuju moc, hezký den.
2: Jsme Blaník
3: a hledáme zlaté české ručičky.
4: Povedlo se, Péťo, moc krát děkujeme za další zlaté české ručičky. A teď nám zaspívají Iveta Bartošová a Petr Sepeši. Červenám na Blaníku.

0: Už nejsem volná, zpívá Petra Janů na Blaníku. A dneska tady bude.
1: Pepovi parťáci.
0: Je středa, to znamená, že mezi čtvrtou a pátou odpolední si opět budu s někým povídat a vy už teď víte, že to bude Petra Janů. Probereme koncerty, novou tvorbu, dokonce nové album a taky si poslechneme úplně poprvé na Blaníku písničku Světla reflektorů, kterou Petra Janů naspívala s písničkářem Láskou Vaškem Vaňurou, kterého tímto zdravím. A už se těším na Petru Janů, tak laďte Blaník dneska ve čtyři. Pepovi parťáci budou připraveni. Oba dva. Teda já a parťačka. Za chvilku Xindl X a Mirka Miškechová, taky Abba a Krištof. Život je krásný. Na Blaníku.
2: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
11: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
12: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
13: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
12: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
13: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte Námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
12: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
13: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
14: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Tak já jdu, miláčku.
17: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
16: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
17: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
16: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
17: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
18: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
19: Na pláži u moře,
20: ve stínu Eiffelovky,
19: anebo na dovolené v Tatrách.
20: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
19: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Krištof, život je krásný, posloucháte Blaník. Takhle při úterku, ne vlastně ona už je středa, no jo, teď jsou parťáci odpoledne. Vidíte to, letí to jako voda. A my míříme do Liberce. Tamní Severočeské muzeum chystá výstavu věnovanou dochovaným i zaniklým hradům v okolí. Chybě tam nebudou ani zajímavé příběhy. Třeba o Janu Chudobovi z Ralska, který žil na přelomu 14. a 15. století a tak trochu se vymykal svému okolí, jak vysvětlí kurátor výstavy Zbyněk Hubínka.
1: On to nebyl žádný slušňák, ale lidi mají rádi příběhy a tenhle ten v podstatě dokázal přežít za každého režimu a ještě si u toho docela slušně vydělat. Ale ten přesah je tam trošku jiný, aby to nebyl jenom obyčejný lump. Byl to člověk, který dokázal provozovat efektivně diplomaci tady na severu, hlavně mezi zdejšími pány a šestiměstím v Lužici, což bylo prakticky nemožné, protože to byli antagonisté po takřka 150 let a vyjednal to.
0: Já ještě dodám, že na výstavě uvidíte i 3D modely, vizualizace šesti hradů a repliku středověkého obléhacího stroje. Vernisáž je dneska odpoledne, tak ať to vyjde, držím palce a my se vrátíme k písničkám. Za chvilku Katapult, někdy příště, posloucháte Blaník.
2: Víkend se skupinou Kex.
3: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
2: Skupina Kex hraje už 45 let.
4: Teď už ví, že žádná nechce říct.
3: A my pro vás máme dárek. Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky.

0: skupinou Kex.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace Per Dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
16: Dobrý den, na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Dito na dlažbě ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.

0: Elton John a Candle in the Wind, ta verze z pohřbu princezny Diany z roku 1997. Posloucháte Rádio Blaník. A tohle byla minimálně na hodinu poslední anglicky zpívaná písnička na vlnách Blaníku. I když taková jedna ukázka v následující hodině bude, ale bude to česká hodinka, to vám slibuju. Karel Zik zaspívá.
1: Já ji znám, měla na očích brýle stín.
0: Taky Vaby Daněk.
2: Máš svůj svět a ten se ti hroutí.
0: A i tahle parta z Vinohrad.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omám.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky a následující hodinka bude pouze česká, to vám slibuju. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude pravé poledne.
4: Rádio Blaník.
5: S Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany, srdeční záležitost.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Potisk dárky, byla byl CZ.
12: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
13: Podívej se mi do očí.
14: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
15: Potřebujete dětské kolo?
16: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
15: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
16: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
15: Raskal
16: a Bíny.
15: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
16: happysport.cz.
17: Rádio Blaník, počasí.
18: Rádio Blaník.
19: Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Odpoledne bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty zamíří k 26 stupňům. Zítra nám bude většinou svítit sluníčko, naměříme až 30, no a v pátek bude kolem 33. Tolik počasí a teď už jsou to informace z dopravy.
20: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
17: Blaník za volantem.
19: Požár vozidla vás přibrzdí na příjezdu do Prahy od Berouna. Podrobnosti zná Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
21: Požár vozidla v odstavném pruhu se řeší na 7. kilometru dálnice D5 na Prahu. Dálnice je uzavřena, poslední možný sjezd je exitem Loděnice na kilometru 10.
19: Pozor dejte na D3 na 64. a 5. kilometru ve směru na Prahu, stojí tam porouchané auto. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod a krásné odpoledne. Teď už jsou tu zprávy.
22: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Na podporu znevýhodněných školáků půjdou miliony. Česko nesplnilo závazek vůči NATO. Další zápas fotbalistů promítnou i kina. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Stát podpoří sociálně znevýhodněné školáky. Konkrétně investuje 222 milionů korun do základek, které s takovými žáky mají spojené výdaje. Jak mohou školy příspěvek využít, ví mluvčí rezortu školství Ondřej Macura.
3: Základní školy, které měly za poslední 3 roky vyšší počet žáků než 180, mohou tyto peníze využít především na plat sociálního pedagoga včetně odvodů. Další část financí je určena na přímou podporu žáků se sociálním znevýhodněním, které jim pomáhají dosáhnout rovného přístupu ke vzdělávání.
2: Třeba na pokrytí školního vybavení nebo na podporu účasti na školních aktivitách a akcích. Generální tajemník NATO Rutte potvrdil, že Česká republika loni nesplnila závazek dávat na obranu 2% HDP. Spolu s Českem tuto podmínku nesplnila taky Albánie a Slovinsko. Podle Rutteho česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo 2% závazek splnit letos. Obyvatelé Liberce se dočkali. Po více než půl roce je bez omezení opět průjezdná frekventovaná Vítězná ulice. Od září tu probíhaly opravy, které vyšly na zhruba 75 milionů korun. Dopravní omezení ale v této části města tímto zprovozněním pro letošek neskončilo. Už v sobotu začne oprava tramvajové tratě v Masarykově ulici.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
2: I druhé utkání českých fotbalistů na světovém šampionátu nemusí fanoušci sledovat jen z gauče. V Praze mohou lidé fandit v barech, restauracích, pivovaru anebo v kině. A očekává se velký zájem, protože zápas s Jihoafrickou republikou se bude hrát v příznivější čas než ten s Koreou. Výkop je zítra v 6 odpoledne našeho času. A více informací z fotbalu přineseme ve speciálu před 2:30. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
4: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady. V této hodině si budeme hrát pouze české písničky, za malou chvilku si budeme povídat o kapelách, které hrají opravdu dlouho, a taky dorazí i Valická, s tou probereme něco důležitého, jako každý den, že jo? No a teď si dáme písničku, která by klidně mohla být za pár let o Elišce. Třeba až tady nebudu a budu říkat, Eliška, tu já znal, měla na očích brýle. Prožili jsme půvabné chvíle. Přátelé, hezké poledne a pokud obědváte, dobrou chuť. Posloucháte Blaník.

0: Vávra, holky z Gimplu na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, víte, která kapela hraje úplně nejdéle bez nějakého většího jako omezení, bez nějaké delší pauzy? Jsou to američtí Beach Boys. Ale já chci mluvit o kapele, která začala jen rok po nich. Všichni ji znáte. Rolling Stones, rok 1962. Tehdy to odstartovali pánové a teď chystají novou desku, už je nahraná a vyjde 10. července. Já se strašně těším. A dneska prohlásil Mick Jagger, že by chtěl příští rok vyrazit na turné. Tak doufejme, že to zdravotní stav všech členů kapely umožní a třeba se dostanou stouni i někam okolo České republiky. Nedej bože až do České republiky a my budeme moci vyrazit. Když se podíváme do českých luhů a hájů, tak nejdéle hrající kapelou, to je úplně jasné, to je Olympic. Nech to být, to se stává. Ty totiž vznikly úplně ve stejném roce jako Stouni, v roce 1962. To znamená, že Petr Janda a spol. Vyrážejí na svou 64. sezónu, respektive už vyrazili. Když se podíváme, které kapely slavily v poslední době nějaké hezké kulatiny třeba, tak to byly Činosky třeba. Povídej, přeháněj, vyprávěj, co bys rád. Já bych rád, aby hodně kapel hrálo dlouho, protože ta dlouhověkost hudební přináší originální skladby, že jo, spoustu písniček, hitovek a taky nostalgické vzpomínky, protože na tom, na čem jsme vyrostli, co jsme poslouchali, když nám bylo náct, tak to nás potom provází celým životem. Činasky ty oslavily třicátiny, v posledních dvou letech ty oslavy probíhaly ve velkém stylu, no a letos slaví 30. narozeniny kapela, která mě provázela celým dětstvím. A celým, no dětstvím ne, spíš mládím. Já jsem začal poslouchat, když mi bylo asi 14. Ale poslouchal jsem je a do dneška poslouchám nejvíc ze všech. Do toho na dneska jsem poslouchal disku Pedro se vrací a je to pro mě nejzásadnější české album. No, tahle písnička, kterou si teď pustíme, ta je z desky, která se jmenuje Našim klientům. No a jsou to Vohnouti. Tak hezké třicátiny, kucí.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se si.

0: David Koller, čas nejde vzít zpátky, to je pravda. A jsem si vzpomněl na ten slavný citát Jana Wericha, že čas si vymysleli lidi, aby věděli od kdy do kdy a co za to. To je vlastně pravda. Přátelé, říkal jsem si, co bych vám řekl hodnotného a naštěstí přispěchala kolegyně Martina Stará, která mi oznámila, že více než 30, ale až 50% dospělé populace nedokáže provést plný a hluboký dřep s patami na zemi. Tak si zkuste udělat dřep. No a když jsme mluvili o tom času, tak právě teď zbývá přesně 16 minut do chvíle, kdy sem naproti mě usedne Iva Lecká. A k tomu času je teda 12.24 a vy posloucháte Rádio Blaník.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
7: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: Kdo je tam?
10: Soudní exekutor.
9: Nejsme doma.
10: To máte pravdu, už nejste doma.
11: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
12: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
13: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
14: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
15: Pro Fivonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
17: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
18: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
19: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na plnokosmonosy.cz.
20: Jde na vás jaro? Na nás taky.
21: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
22: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
23: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
22: Těšíme se na vás.
24: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
25: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Michal David, ten zazářil na konopišti jako kometa. A teď už tady září Iva Lecká.
1: No, ona to by úplně netvrdila, ale jo, jsem tady.
0: I ví, Michal David, ten byl na konopišti, byl to fenomenální koncert a teď se na nás ze všech sociálních sítí a tak valí ten koncert, respektive ty tři koncerty, které teď absolvovala Eva. Mám buky jako skřín, jako skřín. A musím říct teda, že já jsem tam nebyl, jo, ale co mi kdo říkal, kdo tam byl a z těch ukázek, to je něco neuvěřitelného, ona je prostě skvělá. Ta
1: no je skvělá, že? Hlavně se vymakala, jo, a to já miluju, když někdo roste, jo, opravdu z té holky, která zpívala tak jako pro nás tehdy v tom našem jako mládí, že jo, a najednou prostě šup a je to dospělá ženská.
0: To
1: a opravdu jako musím říct, že srovnatelná s kdejakou prostě světovou hvězdou.
0: Je to pravda. Navíc já jsem jednou byl přítomen u toho, když Eva zpívala ve studiu a zpívala první, druhý, třetí, čtvrtý hlas. A normálně ona to dává na první pokus.
1: No, dobrá, no,
0: a prostě trefí to absolutně, že se nemusí nic jako s tím dělat potom pro postprodukčně. Tak i ví, prosím tě, mě zajímá, jaký byl nejlepší koncert, jaký jsi kdy viděla a zažila?
1: Já mám dva.
0: No.
1: Rockset, ještě ano. S Marie Fredriksen, teda než bohužel, jak si se dostala tam nahoru, tak to bylo to prostě, to bylo úplně nádherný.
0: No.
1: A pak jsem si naprosto jako, to ani není jako užila, já jsem prostě byla, já jsem se rozplývala, no. Já jsem úplně, já nemohla dejchat.
0: No.
1: Joe Cocker.
0: No jo.
1: To bylo něco neskutečného.
0: To byl hlas.
1: Já jsem dokonce seděla na schodech, přátelé, jsem vylezla z té sedačky a seděla jsem tam na schodech. Úplně jsem chtěla být u něj, rozumíš, jo? Tak tyhle dva koncerty, musím říct, to bylo nejvíc.
0: Tak to absolutně chápu.
1: No.
0: Přátelé, chtěl jsem vám říct závěrem. Choďte na koncerty, protože to je koření života.
1: Ano.
0: A k tomu létu, navíc, když je to takhle jako open air pod širým nebem, tak to k tomu patří. A samozřejmě přijďte na letní koncert Rádia Blaník, chystáme pro vás další. Myslím si, že další jsou Domažlice, potom Pelhřimov. Máte se na co těšit. Podívejte se na náš web, všechno to tam je.
1: Je.
0: Ivuško, tak se tady měj krásně.
1: Díky.
0: Doufám, že budeš šířit dobrou náladu.
1: No,
0: a bude to s tebou ještě tisíc krát krásnější, než jsou prachy, teda než to bylo se mnou. Mějte se.
2: Sluníčkové léto.
3: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
2: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
3: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
2: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
3: a vyhrajte peníze na ruku.
2: Možná

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
0: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Stavebniny DEK přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
18: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: tady přes celé rádio je slyšet Iva, jak řve, jezdí na mě tupě. Ta je teda zhůvěřivá, mějte se krásně.
1: No a co? Helejte se, já si tu dobrou náladu nenechám vzít, chápete to, jo? Prostě, když je hezká písnička, tak já si zaspívám, já si zatančím. Od toho písničky jsou, že jo? No, co se na tom Pepovi nelíbí, že jo? No nic, přátelé, já vás zdravím, 13. hodina je před námi a za chvilku si dáme Magdalénu. Taky naši Blanickou, Slunce dál svítí. Slunce a Valčíček? Ano, Valčíček bude taky.
2: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát, a ti každý den...
1: Za 6 minut bude 13 hodin, za chvilku startujeme Odpoledne na Blaníku.
3: Rádio Blaník.
4: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
8: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
7: Výstaviště Lysá nad Labem.
9: Zámek v Lešanech v Posázaví vás zve na nově otevřenou prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Ne s průvodci, ale s oživlými obrazy. Další okruh představí největší záhady a tajemství světa s výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zameklesany.cz.
10: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
11: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
12: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
13: Nápady, tipy, inspirace.
14: Šumava žije!
15: Šumava žije.cz.
16: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
17: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni. Zítra pak čekejte většinou jasno, polojasno, během dne přechodně oblačno, velmi ojediněle se mohou vyskytnout slabé přehánky a v odpoledních maximech naměříme 27 až 31.
18: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
4: Blaník za volantem.
17: Dálnice D5 na příjezdu do Prahy od Berouna už je průjezdná. Jedním pruhem podrobnosti má Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
19: Dálnice D5 je u požáru vozidla na 7. kilometru na Prahu otevřena a průjezdná pouze levým jízdním pruhem. Kolona vozidel se začíná rozjíždět, zdržení se blíží k 1 hodině.
17: Pozor dejte na Mělnicku v Liběchově, kde bouralo osobní auto s nákladním, zasahují tam záchranáři a provoz vázne. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehodcou tu zprávy.
20: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
21: Stručně, jasně, přehledně.
22: Česko čeká tropický víkend. Policie hledá vandaly z Českého ráje. Žluté cedule utratí mají pomoci lidem v krizi.
3: Rádio.
22: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. O víkendu nás čeká tropické počasí. Už v pátek teploty překonají 31 stupňů a o nadcházejícím víkendu bude ještě tepleji. Na jižní Moravě a v centrální části Čech může být až 36. V neděli se vedro zmírní, rtuť ale i tak 30 překročí. Meteorologové v souvislosti s horkem vydali výstrahu před velmi vysokými teplotami. Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden poničili několik míst v Českém ráji. V chráněné krajinné oblasti nastříkali barvu na pískovcové schody a zítku na dětské naučné stezce v Sedmi horkách a posprejovali taky skalní bloky skalního města Hruboskalsko. O pomoc při pátrání žádá policie taky veřejnost. Správa železnic spouští nové opatření. U vybraných tratí se začínají objevovat výrazné žluté cedule. Jakou přesně mají funkci, říká mluvčí správy Nela Frýbová.
0: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
22: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Veterináři odhalili týrání psů v psím hotelu v Praze. Inspekci v pražském hotelu provedli na podnět městské policie. Zvířata se po většinu dne nacházela v malých klecích a ven mohla jen na chvíli ráno a večer. Provozovatel hotelu navíc nedoložil platnou vakcinaci aktuálně držených psů. Tolik zprávy, teď se na vás těší Iva.
2: Iva Lecká
14: na rádiu Blaník.
1: Tak přátelé, já přeji krásný dobrý den. Týden se nám láme ve své polovině a přináší tropické počasí. K předpovědi na víkend, něco jste už slyšeli teď, se dostaneme i v průběhu mého vysílání. Za chvilku vám ale povyprávím, co se mi včera stalo. To se teda může stát jenom mně. Startujeme pohodové odpoledne na Blaníku a začínáme taky hezky česky.

Tak to byl Marek Ztracený na Blaníku. Přátelé, já se vám musím s něčím svěřit. Co se mi stalo včera odpoledne, když jsem čekala na kamarádku, jo? Já jsem byla ve městě, posadila jsem se na lavičku v centru a pak jsem jí uviděla. Ženu, která měla na sobě stejné šaty jako já. Úplně stejné, jo? Pak mi došlo, když jsem se na ní dívala, že má i stejné boty. A co bylo doslova šokující, jo? Ona měla i stejnou kabelku. Tak jsem na ní jako zírala, ona zírala na mě. A pak mi došlo, že má i stejný vlasy. To už jsem se teda přistihla, že mám i pootevřenou pusu, protože to není normální, že jo? A potom mi to došlo. Já jsem se celou dobu koukala na sebe, já jsem celou dobu sledovala svůj odraz ve skleněné výloze, co byla přede mnou, co měla takový ten zrcadlový povrch, jo, když jste vevnitř, vidíte ven, ale nevidíte dovnitř. Lidi, já jsem se začala tak strašně smát a nahlas, jo, že se za mnou lidi otáčeli. A víte, co mi došlo? No, došlo mi, že už prostě potřebuju dovolenou. Stalo se vám to taky někdy, jakože se doma leknu sama sebe v noci, když jdu na záchod, jo, a zahlédnu se v zrcadle, tak na to už jsem si docela zvykla. Ale tohle, jakože opravdu x minut koukám sama na sebe a jsem v šoku. Jak by řekl můj kamarád? No jo, moderátorka z rádia, ale mdlého rozumu. Pokračujeme dál na Blaníku, další česká písnička Jeleni a Magdaléna.

0: zasažen.
1: Tak to byla pohádková od Tomáše Kluse, no a teď hurá za fotbalem.
2: Fandíme naši. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blat.
3: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Čeští fotbalisté před sebou mají druhý zápas na světovém šampionátu. V klíčovém utkání o postup s Jihoafrickou republikou budou chtít urvat první body na mistrovství. Svěřenci trenéra Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Jenže první body chtějí do tabulky i Jihoafričané. Utkání se odehraje v Atlantě, kam se český nároďák přesunul z Mexika a řídit ho budou ženské rozhodčí. I druhé utkání našich fotbalistů nemusí fanoušci sledovat jen z Uče. V Praze mohou lidé fandit v barech, restauracích, pivovaru anebo v kině. A očekává se velký zájem, protože zápas s Jihoafrickou republikou se bude hrát v příznivější čas než ten s Koreou. Výkop je zítra v 6 odpoledne našeho času. A závěrem ještě doplním jednu roztomilou zajímavost. Kromě špičkových fotbalistů je hvězdou letošního šampionátu, minimálně jeho mexické části, taky jedno zvíře. Jde o ochočeného kačera Merlina. Opeřenec oblečený do mexického dresu se speciálními ponožkami si získal srdce místních fanoušků a někteří dokonce chtějí, aby se stal novým maskotem šampionátu. Pro tuto chvíli je to z fotbalu všechno, další speciál uslyšíte zase zítra.
2: Fandíme naši.
4: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Rádiu Blat. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
6: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
7: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, tyjo, nebyl ho! Nic tím neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Baumax slaví 10. narozeniny!

0: na baumax.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
5: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
4: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
5: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
4: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
0: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní kooperativa tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
12: Svítí.
13: Svítí.
12: I na síti všech sítí.
13: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
12: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
13: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Taky Žbirka na Blaníku. Krásné odpoledne přeju. My se teď podíváme do Pardubic. Krajská zdravotnická záchranná služba má totiž nové výcvikové středisko a pozor, také velmi moderní vybavení. Třeba, a to se mi moc líbí, úplně unikátní figuríny. Jak fungují, to vám teď popíše ředitel záchranky Igor Pár.
1: Součástí dodávky vybavení vzdělávacího výcvikového střediska tak jsou pokročilé figuríny, které umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, tep a bdělost a podobně. Takže vlastně ta figurina, která je dálkově ovládána z ovladovny, tak napokyn reaguje a mění vlastně i ty své projevy vůči posádce a posádka na to musí reagovat.
0: To je skvělý. Já si pamatuju, když jsme měli vždycky takové ty dny, kdy jsme se učili první pomoc, že jo, ve škole a k tomu spoustu dalších věcí, tak ty figuríny byly takový, takový hračky, že jo. Ale dneska figuríny, které se potí a brečí, prostě pokrok nezastavíte. Tak zdravíme záchranáře a teď už zase zpátky k písničkám.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Máme za sebou středeční dobré ráno.
4: A to je dobrá zpráva, protože zítra už je čtvrtek.
3: A my se těšíme na vaše dobré zprávy.
4: V pátek někoho dokonce odměníme, ale zítra se budou proplácet účtenky a taky nás čeká host na telefonu.
3: No a taky je Mezinárodní den paniky.
4: Tak nepanikařte a puste si Blaník.
3: Těšíme se na vás v 6 ráno. Petr Slíva
4: a Adéla Zahradníčková.
2: Radio Blaník. Pohodové ráno.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídí.

0: a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
13: Senkor.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
18: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
17: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
18: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
20: Zavratné mega slevy!
21: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
22: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
23: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
22: Byla. To dobré začíná u nás.
24: Dobrý den. Na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Dyton dlažby ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.

0: Sunny. Ano, sluníčko a bude hodně sluníčka, přátelé. Tropické teploty. Tak vy, co to máte rádi, tak vy si to užijete. My, co to moc rádi nemáme, tak my si někam zalezeme a nebudeme vás tím prudit, samozřejmě. No a co nás čeká v následujících minutách? Další české písničky. Třeba Helena Vondráčková. Taky se dáme Michala Tučného.
1: Jak celá země vstává.
0: A projedeme se malotraktorem. Zkrátka pohodové odpoledne na Blaníku. Za 6 minut bude 14 hodin. Radio Blaník.
2: S Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany, srdeční záležitost.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra nás čeká většinou jasno nebo polojasno. Během dne přechodně až oblačno a velmi ojediněle se mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 30 stupňů. V pátek naměříme až 32. Teď se vydáme na silnice.
10: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
8: Blaník za volantem.
9: Kolona se stále táhne po dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Berouna. Podrobnosti má Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
11: Pokud pojedete po dálnici D5 na trase Plzeň-Praha, zdržíte se okolo 20 minut mezi 13. a 6. kilometrem. Na 6. kilometru nám blokuje pravý jízdní pruh po požáru odstavené vozidlo. A na pražském okruhu na trase letiště Ruzině směrem k dálnici D1 budete popojíždět okolo 15 minut vlivem hustého provozu od Rozvarovské spojky až po Exit Ořech.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. V Českých Budějovicích se utopil hasič. Policie odhalila síť nelegálních heren.
9: Blaník.
13: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kratom bude možné legálně koupit až od 21 let. Zakázat by se měl taky prodej přes internet, zavést se má spotřební daň a DPH se zvedne ze snížené do základní sazby. Navrhuje to vláda, jak dneska řekl premiér Andrej Babiš. V Českých Budějovicích dopoledne zahynul hasič. Utopil se při služebním výcviku na raftech na vodním kanálu v areálu v Českém Vrbném. Během krátké doby jde už o druhou tragickou smrt hasiče. V neděli zemřel při odstraňování spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku člen hasičského záchranného sboru Správy železnic. Moravskoslezská policie odhalila organizovanou skupinu, která v Česku provozovala síť nelegálních heren. Při zatýkání kriminalisté zasahovali v 8 krajích a ještě spolupracovali s kolegy v Chorvatsku. V případu obvinili 15 lidí. Hlavnímu organizátorovi hrozí až 12-leté vězení. Plzeňský kraj bude mít nový hospitál. Své sídlo najde v Malesicích. Náklady se odhadují na 300 až 350 milionů korun. Přesnou odpověď dá až architektonická soutěž. Více dodá mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
14: Jediný kamenný hospic v plzeňském kraji, kterým je hospic svatého Lazara, sídlí v Plzni, a to už 27 let v Činžáku ve vnitrobloku, který je plný aut, bez zahrady a jenom s malou terasou. Objekt je majetkem města. O novou budovu v lepším prostředí už hospic usiluje řadu let.
13: Stavět by se mělo začít v roce 2028. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva.
15: Iva Lecká
12: na rádiu Blaník.
0: Bylo 14 hodin, krásné odpoledne, v Praze nám vyroste nová výstavní hala. Za chvilku přidáme podrobnosti, taky to bude dobrá zpráva se Sárou Dvořákovou a k tomu spousta hezkých písniček. A začínáme hezky česky s Helenou Vondráčkovou.

0: Máme 9 minut po 14. hodině. Já jsem slíbila, že se podíváme na jednu novou výstavní halu, která nám vyroste v Praze, a to přímo vedle někdejšího Paláce kultury, tedy dnešního kongresového centra na Vyšehradě. K čemu je nová hala potřeba, ptáte se, vysvětlí ředitelka centra Lenka Žlebková.
1: Kongresové centrum Praha potřebuje tu výstavní halu zejména pro doprovodné výstavy k velkým mezinárodním kongresům, zejména lékařským a vědeckým, protože právě pro tyto kongresy a veliké třeba na 4-5 tisíc lidí už nemá dostatečné právě ty výstavní prostory a díky tomu ty velké světové fakt prestižní kongresy tady vůbec v Praze nemohou být.
0: Já ještě dodám, že stavba začne už v červenci a hotovo má být v září 2028. Tak držíme palce, ať to jde hladce. A teď už Richard Miller.

0: se pěkně projeli malotraktorem SMIC 21. Teď se mrkneme na počasí. Kvůli abnormálně vysokým teplotám, které v Česku hrozí, vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Tak se pojďme podívat na to, kde bude o víkendu nejtepleji. Pozor, výstraha platí už v pátek, respektive od pátku, kdy vystoupí teploty na mnoha místech v Čechách a na jižní Moravě nad 31 stupňů. V sobotu nám bude platit druhý stupeň pro jižní Moravu, Polabí, Poohří, střední Čechy a Plzeňsko. Tady teploty můžou přesáhnout 34 stupňů Celsia. Ve zbytku Česka platí stupeň číslo 1, což znamená, že teploty můžou stoupat nad 31 stupňů. No já v tom teda nevidím moc velký rozdíl, ale prostě bude horko. Meteorologové také dodávají, že výstraha se v dalších dnech bude upřesňovat, možná trošku měnit. Nejspíš se také může i prodloužit na začátek příštího týdne, kde zatím také podle předpovědi hrozí, že teploty budou nad tropickými 30 stupni. No, chtěli jste teploučko, že jo? Tak bude teploučko, no. A co bude na Blaníku za chvilku? Za chvilku budou činasky, taky Marie Rotrová a dobrá zpráva se Sárou Dvořákovou.
1: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
2: A jsme konečně tam, na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit našim, každý den na rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
10: Dámy a

0: Čáková turbodiesel Jamaron s vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin. Podívej se mi
1: do očí. Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tak já jdu, miláčku.
4: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
3: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
4: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
3: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
4: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
5: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
8: Dobrý den.
9: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
8: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
9: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Milí šikulové a milé šikulky,
13: hledáme možná právě vás.
12: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
13: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.

0: Doma a Marie Rotrová na Blaníku, 7:07. Co nás teď čeká? Dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou je tu samozřejmě Sára Dvořáková. Já tě tak ráda vidím, ahoj.
2: Já tebe taky, Ivi, děkuju. Dobré odpoledne všem. Dnes s dobrou zprávou zavítáme do Blanska. Už zítra se v tamním muzeu otevře zcela nová výstava nesoucí název Objevem to začíná. Ta ukáže příběh bořitovského pokladu. Kam přesně expozice návštěvníky zavede, už doplní archeolog Marek Novák.
3: Zavede návštěvníky do tajů zpracování vzácného mincovního pokladu z Bořitova. Návštěvníci se dozví, co se děje s mincemi poté, co jsou vykopány ze země. To znamená, jak probíhá jejich čištění, konzervace, jaké moderní analýzy se dnes používají na jejich zpracování, nebo jak je třeba těžké dnes vyrobit věrné kopie těchto středověkých denárů. V neposlední řadě se podívají na možnou podobu původního majitele bořitovského pokladu, dozví se, jak třeba žil, co ho vedlo k tomu, že poklad zakopal, a podívají se i na to, jak to vlastně vypadalo na Moravě v období, z něhož mince pochází, to znamená na přelomu 11. a 12. století.
2: Slavnostní vernisáž k výstavě proběhne taktéž zítra, a to v 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Vstup na akci je zdarma a připravené bude i malé občerstvení. Celá výstava pak potrvá až do ledna příštího roku.
0: No, to je krásná zpráva, děkujeme za ní, takže Blansko a výstava Objedem to začíná. Objevem. No nic, to nevadí. Přátelé, jsem ještě oběd neměla, totiž dneska, víte, tak se mi to trošku motá. Každopádně děkujeme za tuto dobrou zprávu, Sáro.
2: Taky děkuju a Ivi, hybaj na oběd.
0: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Se skupinou Kex.
4: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
1: Skupina Kex hraje už 45 let.

0: se skupinou Kex.
1: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace Per Dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
10: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
11: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
10: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz. Na televizi Seznam se dnes dočkáte další epizody oblíbeného seriálu. Jiří Bartoška, Miroslav Donutil, Veronika Frajmanová a další se už dnes večer setkají ve čtvrté epizodě seriálu Strážmistr Topinka. Startujeme ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Tak to byla Shakira Na Blaníku a 15. hodina je před námi, za chvilku počasí, doprava a další zprávy s Eliškou Votrubovou. No a potom další české písničky. Pojď zpívat, tančit do rytmu hrát. Dáme si Kryštof a hned teď taky Lhůtu záruční a Slzu. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že ve tvým nám. A pak jedna vzpomínka na Davida Stypku s Evou Farnou. Dobré ráno, milá. Krásná písnička, tak se máte na co těšit. Za 6 minut bude 15 hodin. Rádio
1: Blaník. S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
2: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
3: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
2: Výstaviště Lysá nad Labem.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Otestuj Subaru Sedlčany.
8: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
7: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
9: Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Raskal
10: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
10: Happysport.cz.
11: Atención, señoras y señores!
12: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
11: Stres.
12: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
11: La Tropical!
12: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
11: Yeso!
12: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
11: Awarashar!
13: Rádio Blaník, počasí. Rádio
14: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít většinou jasno nebo polojasno, během dne přechodně až oblačno a velmi ojediněle se mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 30 stupňů. V pátek naměříme až 32. Teď se vydáme na silnice.
15: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
13: Blaník za volantem.
14: S komplikacemi počítejte na Pražském okruhu i na příjezdu do metropole. Od Berouna podrobnosti zná Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
16: Pokud pojedete po dálnici D5, pozorněte na 6,5 kilometru. Zde je uzavřený pravýjízdní pruh po požáru vozidla. Aktuálně se zdržíte okolo 20 minut od 9. kilometru. S kolonou také počítejte na Pražském okruhu od Rozvarovské spojky až po exit Ořech. Mezi 23. až 18. kilometrem je zdržení okolo 15 minut.
15: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
13: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
14: Maximální ceny paliv se opět sníží. Hradec Králové se zaměří na bydlení pro seniory. Fotbalovou Karvinou opustil kouč Jarolím. Radio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou zítra zase dolů. Litr benzínu může stát nejvýše 40 korun a 84 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 37 korun a 55 haléřů. Ceny paliv by zřejmě měly klesat taky v příštích dnech. Bydlení pro seniory patří v Česku mezi stále častěji řešená témata. Hradec Králové proto hledá nové využití pro bývalou nemocniční ubytovnu na Moravském předměstí. Pokračuje mluvčí města Kateřina Malá.
18: Hradečtí zastupitelé schválili vyhlášení výběrového řízení na prodej a rekonstrukci budovy. Město eviduje zájemce o koupi a následnou přestavbu budovy tak, aby byla architektonicky hodnotná.
14: V suterénu budovy je 12 garáží, prádelna, sušárna, dílny a taky sklady. V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který potopil plachetnice s českou posádkou. Tamní policie ho podezírá z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. K neštěstí došlo v neděli nedaleko Splitu. Srážku nepřežili 4 Češi a další 4 osoby skončily v nemocnici. Trenér Marek Jarolím skončil u fotbalistů Karviné. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu. Do Polska si Jarolím přivedl i české asistenci Červeného s Němcem. Trenérem brankářů bude Tomáš Pokorný. Tolik zprávy, Ivi, je to tvoje.
13: Iva Lecká
19: na rádiu Blaník.
0: Děkujeme za zprávy a pokračujeme dál. Další odpolední hodinka je připravená. Všechny písničky jsou v našem playlistu naskládané. Jenom si je pustit. Začneme hezky česky s Krištofy a už za chvilku se opět vydáme do Františkových lázní s naším milým průvodcem Mirkem Táborským v pořadu Na cestách. Tak jdeme na to. Hezké odpoledne.

0: a čo s tým? No to vám neřeknu, ale teď vás vezmu na výlet, respektive Mirek Táborský. Cílem jsou opět Františkovy Lázně.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách z Blaní.
0: Respektive Mirek Táborský. Cílem jsou opět Františkovy Lázně.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách.

0: Je dvorany Glauberových pramenů, vývěry pramenů Glauber 3 a 4 a nového kostelního pramene zde pulzují efektně v prosklených vitrínách a v hale je i schematický model vrtů pro jejich jímání v různých hloubkách. Socha dalšího z císařů, Františka Josefa I., stojí od roku 1993 před průčelím budovy císařských lázní. Byl to on, kdo povýšil v roce 1852 Františkovi lázně na město. Navštívil je však jen jednou, a to v roce 1847 ještě jako arcivévoda. Budova císařských lázní byla postavena dlouho potom, až roku 1880. Mohlo by se zdát, že ve Františkových lázních poutají pozornost především sochy císařů, ale kromě mnoha dalších nejmenovaných pomníků a pamětních desek připomenu ještě pomník slavného lázeňského hosta Johanna Wolfganga Goethe, který má své místo od roku 1906 ve Smetanových sadech. Goethe zde byl na léčebném pobytu v roce 1808 a potom se opakovaně vracel až do roku 1821. Básníka, který se zabýval mimo jiné i geologií, se mlákal také zájem o vznik nedaleké komorní hůrky. Jeho přesvědčení, že jde o bývalou sopku, potvrdil až po jeho smrti přítel Kašpar Sternberg, který nechal vyhloubit do komorní hůrky průzkumnou štolu. No a ideálním zakončením výletu do Františkových lázní může být odpočinek ve zdejším akvaparku, o němž se říká, že jde o největší a údajně nejkrásnější z těch, co jsou v českých lázních. Tak se o tom někdy zkuste přesvědčit. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: chtěla.
1: Tak to byla Eva Farná, vzpomínka na Davida Stypku s písničkou Dobré ráno, milá. Je středa a tady na Blaníku budeme mít hosta. Pepa Černý si pozval dalšího parťáka, tedy dneska parťačku. A bude to skvělá Petra Janů, tak rozhodně poslouchejte i po 16. hodině.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
3: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
4: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru.
8: Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
9: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
11: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
12: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
13: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
12: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
14: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
13: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
15: Mat. Ten obchod mám rád.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
17: Jde na vás jaro? Na nás taky.
18: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
19: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás!
7: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naši letní kooperativa tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.

0: Vlko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Tak to byli Keksáci a písnička Víš. No a Keksáci budou i na Blaníku.
1: Víkend se skupinou Kex
2: na rádiu Blaník.
0: Tahle středočeská legenda totiž slaví, a to je neuvěřitelné, ale 45 let na scéně. No a my pro vás máme dárek, přátelé. Pokud je máte rádi, po celý víkend 20. a 21. června budeme ve vysílání Rádia Blaník rozdávat vstupenky na jejich výroční koncert, no kde jinde než na Konopišti. No a samozřejmě přihodíme navíc i jejich nejhezčí písničky. Takže si Keksáky užijete tady u nás na Blaníku, takzvaně co se do vás vejde. Tak laďte Blaník i o víkendu a mějte u sebe připravený telefon, protože se vám samozřejmě bude hodit. Tak a to bylo všechno ode mě dneska.
2: Víkend se skupinou Kex
1: na rádiu Blaník.
0: Tadadam. A já končím. Tedy jenom pro dnešek, zase se neradujte. Zítra zase přijdu ve 13 hodin. Ale vystřídá mě Pepa Černý, protože to bude mít svoji parťačku a dneska to bude Petra Janů. Tak po 16. poslouchejte, mějte se báječně a zítra naslyšenou.
2: Sluníčkové léto.
1: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
2: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
1: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
2: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
1: a vyhrajte peníze na ruku.
2: Možná.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Stavebniny DEK přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Housebrand Café, per favore.
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídí.

0: 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
7: Dobrý den. Na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Dyton dlažby ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.

Tak ať vám všechno vyjde, tohle byl Michal David, posloucháte Blaník. A dál vám budeme hrát hlavně hezky česky. Čechomor nám zahraje. Ty velické zvony. Zaspívá Petr.

0: Už je tady, je připravená, bude to moje parťačka po 16. hodině, tak nepřelazujte, protože si to užijete. Budeme si hrát hezky a k tomu si povídat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už budou 4. Rádio
1: Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.

0: Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na palavskevinobranni.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na plnokosmonosy.cz.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni. Zítra pak čekejte většinou polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a velmi ojediněle se mohou vyskytnout i slabé přehánky. V odpoledních maximech pak naměříme 27 až 30.
11: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
9: Blaník za volantem.
10: Provoz vázne na Pražském okruhu, kde přesně ví Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Pokud pojedete po Pražském okruhu od letiště Ruzyně směrem k dálnici D1, počítejte vlivem hustého provozu se zdržením okolo 20 minut od Rozvarovské spojky až po exit Ořech.
10: A na 60,5 kilometru také směrem k D1 bourala v pravém pruhu v koloně dvě nákladní auta a zdržení tak narůstá. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, jsou tu zprávy.
9: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.
9: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Šťastný připravuje vlastní verzi nového zákona o sportu. Vědci monitorují divoké kočky. Katedrála svatého Víta má z brusu nové varhany. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze bude předložena ještě letos. Návrh vzejde z propojení s předlohou, kterou ve sněmovně představil místopředseda ODS Karel Haas. Do české přírody se pomalu vrací jedny z nejvzácnějších tuzemských šelem, a to kočky divoké. Čtveřici se podařilo odchytit v HKO Český les. Pojmenovali je Bedři, Hugo, Viktorka a Aneška. Vědci jim nasadili speciální telemetrické obojky, díky kterým budou moci lépe mapovat jejich pohyb. Europoslanci schválili nové unijní předpisy. Ty mají zjednodušit navrácení občanů třetích zemí, kteří v Evropské unii pobývají nelegálně. Návrh počítá mimo jiné i s povinností migrantů spolupracovat s úřady anebo se vznikem návratových center mimo území unie. V katedrále svatého Víta v Praze se po 100 letech rozezněly nové varhany. Na jejich vznik přispělo přes 12 000 lidí z Česka i ze zahraničí. Více doplní místopředseda nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
1: Na vzniku nástroje se podíleli stovky odborníků z několika evropských zemí. Nový nástroj disponuje 121 rejstříky a téměř 6000 píšťalami. Byl navržen jako symfonický koncertní nástroj, schopný naplnit zvukem celý prostor katedrály, ale zároveň citlivě doprovázet liturgii.
14: Nástroj váží téměř 46 tun a je doplněn 180 prvky z českého křišťálu. Tolik zprávy, teď už je tu Pepa s parťákem.
7: No, je to tak. Děkujeme, Eliško.
15: Pepovi parťáci
13: na Rádiu Blaník.
7: Hezké odpoledne, přátelé, je to přesně tak, posloucháte Rádio Blaník a je tady další parťák, vlastně parťačka a úžasná rockerka. Každým coulem Petra Janu je tady. Dobrý den.
16: Zdravím, Pepo, a zdravím všechny posluchače Rádia Blaník.
7: Děkujeme moc krát, vy tady zdaleka nejste poprvé a zdaleka tady nejste naposledy.
16: Doufám.
7: Pořád vám vychází nová muzika. My se dneska budeme bavit hlavně o vašem novém EPčku, což je krátkohrající deska, řekněme. Velká vzpomínka na Otu Petřinu, taky na něj zazpomínáme. Ale řekněte mi, je půlka června, už jsme za půlkou června. Jak se máte? Všechno v pořádku? Jste teplomilná?
16: Já jsem štír, takže jsem teplomilná, potřebuju teplíčko, když je zima, tuhnu.
7: A jezdíte vůbec na dovolenou takhle jako v létě, nebo počkáte až na ty chladnější měsíce?
16: Upřímně řečeno, já mám radši si vyjet za teplem tak na přelomu ledna února.
7: Že to je lepší.
16: Mm-hmm.
7: No, taky proč jezdit, když tady je 30, někam, kde je 40, že?
16: No,
7: je úplná blbost, ale když tady je minus 5, tak 25 potěší.
16: Právě.
7: Petro, no. Já jsem si říkal, že bychom si mohli dát vaší tady v rádiu, v našem kolektivu nejoblíbenější písničku hned na úvod. A to je Motorest, můžeme?
16: Samozřejmě.
7: Pak jdeme na něj. Posloucháte Blaník, poslouchejte dál, Petra tady zůstává.

0: Vinci.
1: Je tady parťačka Petra Janu. Petro, začalo nám fotbalové mistrovství světa v Americe a Mexiku. Zajímá vás fotbal nebo ne?
2: Fotbal moc ne, hokej.
1: Hokej je dobrý, co?
2: Hokej, protože je rychlejší. Při tom fotbale, než oběhnout to hřiště a tak, tak to mě přijde takový.
1: No ale vy jste rockerka, rockeři většinou mají ke sportu trošku takový jako lepší vztah, řekněme, než třeba jazzmeni. To tak je, ne?
2: Fakt?
1: No já myslím, že jo, a vždycky, když vidím jazzmena, tak jazzmen stojí někde opřený na báru s cigárem a rocker, ten si třeba takový Petr Janda, ten si jde třikrát týdně ve 84 zahrát tenis a vždycky vyhraje. Vy nehrajete tenis.
2: Vyhraje.
1: Já mám pocit, že hodně vyhrává. Vždycky, když přijde, tak hlásí, vyhrál jsem. Já se chci dostat s Petrem Jandou k písničce Jedeme dál. Aha. Protože já jsem slyšel, že ta písnička vznikla vlastně v Mžiku. Je to pravda?
2: No bylo to tak, že mě pozval Olympik, nevím, který to bylo výročí, protože oni už jich měli bůh ví kolik, po desetiletích. Tak mě pozvali na jednu šňůru k jednomu desetiletí.
1: Ano.
2: A každý host bylo nás tam asi pět. Každý host zpíval jednu písničku svou a jednu měl zpívat s Petrem Jandou. A já jsem zpívala Jámy tenkrát a neměla jsem žádný duet. Tak Petr sáhl do šuplíku a dal to otextovat Pavlu Vrbovi. Ten z toho udělal takovou manželskou potyčku trošku, partnerskou, a bylo z toho Jedeme dál. A na tom turné vlastně to nemělo zase tak jako, samozřejmě fanoušci Olympiku přijmou všechno s povděkem, protože je to Olympik, že jo, a tolerovali i mě, ale že by ulítla střecha, to ne. Ale potom se udělal takovej klip u nás doma a ten vyhrál, tenkrát byla hit šaráda, to bylo jako vrchol tady hit parád.
1: Jasně.
2: A vyhrálo to kolo a potom to vyhrálo celoroční kolo a byl z toho hit, který zpívám dodnes.
1: No jsme strašně rádi, že ho zpíváte, taky jste ho mockrát zpívala na Konopišti, jsme tomu rádi. Vy jste říkala, že když něco vydá Olympik, tak to ty fanoušci vždycky přijmou. Taky to není pravda, protože třeba Kaťata, to je to předposlední album, tak to mělo velmi rozporuplné recenze i ze strany fanoušků. Někdo to přijal, někomu se to moc nelíbilo. Samozřejmě všichni milujeme Olympik dál, ale Kaťata byly trošku kontroverzní. Tak si říkám, nastal ve vaší kariéře někdy takový moment, kdy se vám to publikum, řekněme, rozdělilo a jedni říkali, hele, já mám radši ten rock and roll, tohle je moc velký pop třeba?
2: Rozdělilo. Jo. Když jsem zabrousila do popiny, tak to takový ti skalní rockeři to těžce snášeli. A krom toho, do rockové muziky nepatří dechy, že jo?
1: To je pravda.
2: A tak oni říkali jako golem dobrý, ale ať je netroubějí.
1: To je dobrý. Vy hrajete aktuálně s Amsterdamem, že jo? Což ano. Je kapela, ze kterou, jak dlouho už vy vlastně spolu hrajete? To už taky řádka let.
2: No, to už je přes 10 let.
1: Přes 10 let. A spokojenost absolutní?
2: Určitě.
1: Já jsem vás slyšel naposledy, teď jsme se o tom bavili mezi písničkama, Březiněv si na Břez festu v tom Parčíku. Až to tam bude znova, tak běžte určitě kolem Prahy, protože tam je nádherně. Když vyjde počasí, tak obzvlášť. A teda vám to hraje a zpíváte úplně neuvěřitelný. Ta kapela zařezává. To znamená, že žádná změna se nechystá, že jo?
2: Ne.
1: No a navíc teďka máte to nové album. Víte co? Co kdybychom si dali rovnou tu titulní písničku, která je sice na tom EPčku poslední, ale je zásadní. Jdeme
2: podle
1: na ní?
2: Ní se jmenuje Světla reflektorů.
1: Přesně tak, jdeme na ní. Za chvilku si povíme, kdo tam zpívá s Petrou Janu, protože to je taky důležitá osobnost. Světla reflektorů úplně poprvé na Blaníku právě teď.

0: Je tady Petra Janů, přátelé, a před chvilkou dozněla písnička ze stále ještě nového čerstvého alba, které je trošku vzpomínkové, a je tam ale jedna novinka, kterou jsme teď slyšeli. To album se jmenuje Světla reflektorů a pokud jste dobře poslouchali, tak jste slyšeli, že Petra Janů tam nespívala sama. On tam zpíval Láska, písničkář Vašek Vaňura. Jak vy jste se potkali?
1: On mě oslovil. Oslovil mýho manažera, ten mi poslal nahrávku a mně se líbila, tak jsme, Vašek přijel za mnou na chaloupku, tam jsme si dali tóninu, jak to bude vypadat a tak.
0: Jsem čekal, co jste si dali, reflektor. Jste si dali tóninu. Jak se peče tónina. No a ono vám to vyhovovalo, zjistili jste, že...
1: No u mě těžko, protože můj pes nenávidí jakoukoliv hudbu. To jsem vyfasovala od toho nahoře opravdu dáreček.
0: Takže já začnu doma zpívat,
1: a on začne vít.
0: Jo, a i když ji jako reprodukujete, to znamená pouštíte třeba z gramofonu?
1: Jak co? On nesnáší smyčcový nástroje a saxofon.
0: Jo, takže Black Sabbath dobrý. A to navíc, já si myslím, že u vás doma Black Sabbath hrozí trošičku víc než smyčcový orchestr, ne?
1: To určitě.
0: No, tím se dostáváme k Otovi Petřinovi, protože to byl mistr, i když on hrál na kytaru taky někdy smyčcem, že jo?
1: To si nepamatuju.
0: Já jsem ho rozhodně viděl hrát na kytaru smyčcem.
1: Ale věřila bych tomu, on byl
0: renesanční.
1: Mistr čehokoliv.
0: Přesně tak, renesanční člověk. Na první pohled prostě jste věděli, že před váma stojí osobnost. Už je to taky vlastně 11 let to bude, co nás opustil. Bohužel, velikán, on vám vlastně napsal všechny písničky až do čtvrté desky, mám pocit, jo?
1: 3 LPčka, myslím. No. Nebo 4?
0: Já myslím, že do čtvrtý to znamená...
1: Motorest... Jámy, Exploduj a Ročník 50, 4.
0: No, 4 desky. Teď to vzpomínkové album, které je s novými aranžemi, tak jsou tam ale písně, které jsou právě od Oty Petřiny. Je jich celkem 5. Je to Ráno, dej si říct, Detektiv, Padal déšť a Jen stejné jméno. Dalo hodně práce to trošičku předělat, aby to mělo ten nový háv?
1: Tak to byste se měl zeptat Romana Štefla Kluku z Amsterdamu a Petra Aristona. Oni tomu dali novej kabátek.
0: Já vím, ale remcali trochu, nebo ne?
1: Ne.
0: Takže to šlo hladce.
1: Ne, to byla spolupráce naprosto pohodová. A tak já nejsem, jako co se spolupráce týče, tak nejsem žádný konfliktní typ.
0: Ne, to já vím, mě jenom zajímalo, jestli pánové s tím měli hodně práce, nebo jestli přišli a říkali...
1: Tak to se zeptejte, já vám dám když tak číslo.
0: Tak jo.
1: A zeptáte se.
0: Takže jsme jim zavolali rovnou teď.
1: Já jsem byla nadšená, když jsem slyšela ty základy, musím říct.
0: Jo. My jsme nadšení z toho, jak to dopadlo, protože je to krásné album. Zároveň už jsem zmínil, že to je EPčko takzvané, nebo EPčko, to znamená krátkohrající deska. Tak si říkám, proč krátkohrající, proč jste neudělali rovnou tak jako celý LPčko, dlouhohrající vzpomínku na Otu Petřinu s nějakými třeba dvěma novinkami. Protože je doba singlová, mě napadá.
1: Já si myslím, že se všechno zkracuje a že tohle to je tak akorát. Tahle ta várka. A já, když jsem vybírala písničky, které chci oprášit, tak jsem v tom měla poměrně jasno. Protože třeba Jen stejné jméno hrajeme normálně v koncertním programu, takže teďka přidáme Padal déšť, dej si říct. A já právě jsem, mě bylo líto, že ty texty, třeba Padal déšť, to je dokonalá práce z Zdenka Rytíře. Dej si říct, to je zase Pavel Kopta, že jo, to byly všecko velmistři slova, že jo.
0: To byly, no.
1: Pavel Vrba, tak já jsem měla štěstí.
0: My, jak jsme mluvili o Pavlu Vrbovi v souvislosti s písničkou Jedeme dál, tak já vím, že na Pavla se vždycky dlouho čekalo, na jeho texty.
1: Já si myslím, že první místo měl Zdenda Rytíř. Jako.
0: Jo, no to tak protože, to rozhodně.
1: Protože to se mi několikrát stalo, že to jsme ho uháněli opravdu všichni, Ota, já, můj muž, a kolikrát se stalo, že přinesl text až do studia. Když jsem stála za mikrofonem, tak mě tam přistál úplně horkej text.
0: Nedávno mi někdo vyprávěl tady ve studiu, že tak dlouho čekali na Zdeňka Rytíře, až museli oslovit někoho jiného a Zdeněk nakonec přišel a přinesl text a oni říkali, už je to naspívaný. Takže i to
1: když se... to by byla škoda, protože ten Zdenda opravdu psal velký skosty. No.
0: Já vím, ale znáte to, když uháníte, a ono se furt nic neděje. Vy jste naštěstí přišla včas, tak vám za to moc děkuju. Za chvilku si budeme dál povídat. Posloucháte Blaník.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
9: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
8: Výstaviště Lysá nad Labem.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: Tak já jdu, miláčku.
7: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
6: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
7: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
6: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
7: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Je tady Petra Janou, my už víme, že má nové krátkohrající album, které je výběrem a takovou vzpomínkou na Otu Petřinu a je tam taky nová písnička, kterou udělala Petra Janou společně s písničkářem Láskou, kterého pokud neznáte, tak si ho najděte, protože je to poměrně zajímavá osobnost na té naší hudební scéně. Petro, víte, kde zítra hrajete? Já vás vyzkouším takhle.
1: To bych si mohla pamatovat, v Hradci Králové.
0: V Hradci Králové je to tak a těšíte se?
1: Vždycky se těším.
0: Vy se vždycky těšíte na pódium. Víte, co mně přišlo, že vy vypadáte na tom pódiu, že téměř nemáte trému. Vy nejste trémistka?
1: Před normálním koncertem ne. Jako to, kouknu se, jsou tam lidi, jsou, je to báječný, jdeme na to. Uděláme kolečko s kapelou pěkně, tam bubeník Tomášek vždycky má za úkol vymyslet nějaký citát pro ten den. Většinou je to taková hovadina, že se začneme chechtat, že jo, takže no. Diváci, posluchači nejdřív slyšejí huronský smích a potom první tóny motorestu a jdeme na to, no.
0: Počkejte, to mě teda zajímá, a co je třeba citát dne?
1: On neustále bojuje s kilama navíc, tak vždycky vymyslí nějakou ptákovinu, teďka ze mě nevymáčknete žádnou to, ale on je neuvěřitelně vtipnej a v podstatě se vždycky těšíme na to, co plácne zase.
0: Takže jsou to vlastně jeho autorský citáty.
1: Ano, ano. No, tak to je a právě litujeme vždycky, že jsme to nepsali, protože to by stálo za to.
0: A to si člověk celý život říká, proč si nezapisuje zážitky, že jo. Přece jenom, když se vás někdo zeptá, řekněte nám nějakou historku z koncertu, z turné.
1: Tak to mě oblije vždycky studený pot, protože já za prvé nejsem vypravěč a za druhý v tu chvíli mám vymetýno v hlavě, takže prostě ze sebe nic nevymáčknu a vypadám jako idiot, že jo. No, tak.
0: To musí každý znát, jako když přijdete, já nevím, za mnou a zeptáte se mě, co jste zažil v rádiu, jako jo. No, co jsem tady zažil, no, tak tady 20 let stojím a furt se něco děje, no, ale konkrétní historka, ta se prostě člověku nevybaví, to je úplně jasný. Já vás ještě vyzkouším, jo. Tak Hradec Králové, jaký tak města si myslíte, že navštívíte třeba v následujícím měsíci? Já vám poradím, jo. Začíná to třeba Letohradem, tam je Jamrock. Víte dál?
1: Ne.
0: To neví taky to nikdo. Jak by si to mohl někdo pamatovat?
1: Ne, přiznám se, že fakt si to, fakt já žiju tak jako týden dopředu.
0: No jasně.
1: A to vím, to můžu podávat informace, ale dál ne.
0: Máme to úplně stejně, tak já vám to řeknu, přátelé, vy posluchači. Letohrad, Havlíčkův Brod, Svobodné Heřmanice, Doubrava, U Karviné dokonce, potom Mrsklesy, o tom jsem nikdy neslyšel.
1: Tam
0: ale
1: se těším. Kdo ví, jestli jsem tam byla.
0: A byla nebo ne?
1: Já nevím.
0: Nevíte?
1: Já nevím, ale to mě vždycky řeknou potom podle pamětní knihy, nebo
0: no,
1: tak.
0: Jasně.
1: Protože když jsem jezdila s Golemem, tak jsem spala celou cestu a pořád jsem objevovala nový a nový sály, pak jsem zjistila, že v té knize pamětní jsem asi 8krát.
0: Jo.
1: No, takže tyhle informace taky nemůžu podávat, no, ale teďka už potom jsem řídila sama, to už jsem se orientovala víc. Ale je málo míst, kde jsem nebyla, takže vždycky uvítám, když jsem někde, kde jsem za těch 53 let svý profi dráhy nebyla.
0: Uvidíme, co vám řeknou Mrskleští ve sportovním areálu.
1: Já doufám, že budou se mnou Mrskleští spokojeni.
0: Já myslím, že budou. Je to 15. srpna, přátelé, od 20 hodin, tak se tam vydejte, protože to bude výjimečný koncert. Něco mi říká, že tam v té pamětní knize bude Petra Janou poprvé, ale třeba se mailem, když tak nám dáte vědět.
1: Určitě.
0: Petro, já si říkám, že bychom si měli dát další vaší písničku. Tak jakou byste chtěla teďka? Svojí nějakou? Jakou je to?
1: Moji nějakou. A co tam máte?
0: Všechno.
1: To je jedno, tak to... Tak
0: říkej mi.
1: Třeba.
0: Dobře, to sice cajdák, ale to nevadí.
1: No ježišmarja.
0: Je krásné.
1: Víte, jakou to dělá práci v tom koncertu? To začnu říkej mi a ozve se.
0: To se teď ozvalo určitě ve všech těch autech našich posluchačů. Tak přátelé, tady je Petra Janů. Říkej mi.

0: tři.
1: Je tady Petra Janů, přátelé, máme před sebou poslední stup a já potřebuji zjistit ještě strašně moc věcí, tak budeme mluvit strašně rychle. Petro, prosím vás, Světla reflektorů, to je ta vaše nová deska, která je sice krátká, ale krásná. Jsou tam původní písničky Oty Petřiny a jedna novinka s Václavem Vaňurou, tedy písničkářem Láskou. Řekněte mi teďka, když se nic neprodává takhle z desek, jak se vám prodává to album?
2: Já nevím. Já nevím, doufám, že dobře. Já to udělám a od té doby to není v mých rukách.
1: No, já jsem narážel na to, že teďka ta alba se moc neprodávají obecně, že jo, dělá se to spíš jako takovej suvenýr. Dřív se říkalo, že vystoupení a koncert je reklama na album a dneska se říká, že album je taková rozdávací věc a reklama na koncert, protože muzikanty živí hlavně koncerty. To potvrzujete, že jo?
2: Je to tak. A teďka je spousta takových platform všelijakých, kde si to ty lidi můžou i stáhnout nebo pustit.
1: Muzikant z toho nic moc nemá, ale třeba se stane populárnějším, že?
2: To je jedno, děláme to z lásky.
1: To je pravda, no. Ale někdo se tím chce živit třeba, no. Tak dřív to bylo trošku jednodušší v tom živení se deskama, to je jasný. Ale zase koncerty, to je za mě takový návrat ke kořenům, mně se to líbí.
2: Mě taky.
1: Zároveň, co se mi líbí, je návrat LPček, tedy vinilů. Jedete v tom nebo ne?
2: Ne.
1: Ne? Takže vyjedete v platformách?
2: Já si pustím, když na něco mám chuť, tak si to rovnou pustím a nemusím mít k tomu LPčko.
1: Já jsem čekal, že řeknete, já si normálně ráno pustím Blaník a potom, když jdu spát, tak ten Blaník vypnu.
2: Já mám chalupu v jižních Čechách a můžu vám říct, že kamkoliv vlezu, ať jsou to obchody nebo prostě kamkoliv vlezu, tak tam jde Blaník. Máme... na poště, všude. No.
1: No. Benzínky, máme to obšancovaný.
2: No, teď to je dobře, já vám to přeju.
1: Děkujeme,
2: a taky si to přeju, protože jste rádio, který mě hraje, takže no, vás mám ráda.
1: A jen tak teda nepřestaneme, vám řeknu, protože když se podíváte na písničky na přání večer, tak to je jedna Petra Janů za druhou, vždycky
2: to
1: přijde hudební.
2: No,
1: Petro, prosím vás, teďka už se nám blíží jedno takové výročí, které je velmi smutné. Bude to 15 let, co nás opustil váš muž, Michal Zelenka, velká osobnost českého rozhlasového vysílání. A my na ní tady vzpomínáme, já bych řekl, skoro každý den. Vždycky padne nějaký jeho citát. Zrovna včera říkal pan ředitel zásadní větu Michala Zelenky, když je žák připraven, učitel se vždy dostaví.
2: No.
1: Bavili jste se hodně doma o rádiu? Mě by zajímalo,
2: tak on
1: jestli...
2: jako prezident provozovatelů soukromého vysílání, asociace teda, tak jsem měla rádio doma pořád.
1: Jo.
2: Ale ještě bych řekla jeden citát, který jako mě tak jde hlavou, když koukám kolem sebe. Kdykoliv umělec sleví ze svého vkusu, publikum to vždy náležitě ocení.
1: Ano. Kdy to tady padlo naposledy? Dneska je středa. Myslím si, že minulý čtvrtek to tady padlo naposledy.
2: Věřím.
1: A je to velká pravda. Petro, já vám moc krát děkuju, že jste tady byla na Blaníku. Vždycky je mi velkou ctí. Těším se zase příště. Ať vám to s Amsterdamem hraje jako o život. A ať se daří albu, které je pořád ještě nové. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Já děkuju za pozvání. Mějte se moc hezky, bylo mi tady příjemně. A vy, posluchači Rádia Blaník, se mějte taky krásně, mám vás ráda.
1: Děkujeme. Byla tady Petra Janů. Posloucháte Blaník.
0: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
8: Byla. To dobré začíná u nás.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Páčné odpoledne, posloucháte Rádio Blaník od téhle chvíle až do 22. S vámi Martin Císař, já vám přeji krásné odpoledne a dál si budeme hrát třeba Dalibor Jandu.
1: Snad jsem si měl všímat víc.
0: Jeleny.
2: Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci.
0: A nebo Karla Gota.
1: Jestli já tě budu mít.
0: Hrajeme si hezky česky, tady u nás.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. Léto je tady.
4: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
3: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
4: s českými písničkami a dětskými interprety.
3: V sobotu 27. června v Miraculum s Blaníkem.
5: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
10: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
3: Rádio Blaník, počasí.
15: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít většinou jasno, polojasno, během dne jen přechodně oblačno a velice ojediněle se mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 30 stupňů a v pátek naměříme místy až 32. Teď už jsou tu informace z dopravy.
16: Pohodové počasí a vítr ve vlasech přináší Capilan. Capilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
3: Blaník za volantem.
15: Provoz vázne na Pražském okruhu. Podrobnosti zjistila Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
17: Pokud pojedete po Pražském okruhu od letiště Ruzině směrem k dálnici D1, očekávejte zdržení od rozvadovské spojky až po exit Ořech okolo 20 minut. Důvodem je hustý provoz.
15: Pozor, dejte na dálnici D4 na 41,5 kilometru ve směru na Prahu u sjezdu na Příbram. Stojí tam nepojízdné auto po havárii. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Teď už jsou tu další zprávy.
16: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Nesplnění závazku na to je podle Babiše důsledkem minulé vlády. Policie hledá vandaly z Českého ráje. Brno se připravuje na MotoGP.
5: Rádio Blaník.
19: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nesplnění 2% závazku vůči NATO je důsledkem Fialovy vlády. Dneska to uvedl premiér Andrej Babiš. Současná vláda se podle něj bude snažit cíl splnit. Nikdy ale neřekla, že se jí to povede. O nesplnění závazku dneska promluvil generální tajemník NATO Mark Rutte. Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden poničili několik míst v Českém ráji. V chráněné krajinné oblasti nastříkali barvu na pískovcové schody a zítku na dětské naučné stezce v Sedmi horkách. Posprejovali také skalní bloky skalního města Hruboskalsko. Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze skončila. Opravené prostranství se dneska otevřelo lidem. Práce vyšly na více než 471 milionů korun bez daně. Podle starosty Prahy 3 Michala Vronského se výsledek povedl.
20: Já ten výsledek hodnotím pozitivně. Jsem přesvědčený, že architekti jsou odborníci na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
19: Úpravy zahrnovaly mimo jiné výsadbu stromů a další zeleně, rekonstrukci kašny anebo opravu a rozšíření dětského hřiště. Fanoušci motosportu míří do Brna. Masarykův okruh opět hostí mistrovství světa silničních motocyklů. V pohotovosti bude kvůli víkendové velké ceně i brněnský dopravní podnik. Ten vyšle mimořádné linky. A na sportovní svátek se připravuje taky policie, která chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. Tolik zprávy, teď má slovo Martin.
0: Děkuju za to a přeji krásné odpoledne, krátce po 17. Jedeme dál.
14: Martin Císař
21: na rádiu Blaník.
0: A to doslova do písmene, pojedeme za chvíli po železnici, teď si pojďme hrát.
21: Rádio Blaník.
0: Dobré odpoledne přeje Martin, dál posílám Jeleny, dále to bude i Karel Zich, anebo právě teď Karel Gott, Jestli tě budu mít rád. Ještě jednou čistou vlnu a hezké odpoledne s námi.

0: Na Blaníku si hrajeme hezky česky, za chvíli to budou Karel Zich, Dalibor Janda nebo Kateřina Marie Ticha. Přeji vám krásné pohodové odpoledne a další dobrá zpráva je tu. Bezpečnost na železnici se podle aktuálních čísel zlepšuje. Navíc probíhá nová kampaň, podrobnosti ví mluvčí zprávy železnic Nela Eberl Frýbová.
1: Bezpečnost na železnici se zlepšuje. Nehod na přejezdech bylo nejméně za 5 let. Pokračování pozitivního trendu podpoří nová preventivní kampaň zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně podpoří nová preventivní kampaň zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená

0: Tohle byla irská zpěvačka Enya. Vy posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaninka. Za 7 minut už máme 17:30. Přeji vám krásné odpoledne všem. A právě tady u nás na Blaninku jsou oblíbené pořady, třeba Písničky na přání, každý večer krátce po 19. hodině. Ovšem velice oblíbený je také Tajemný rok. Od pondělí do pátku, vždy lehce po 9. dopolední. A o čem to bude dnes? Jo, tak to prozradím za chvíli. A za chvíli také Krištof a Sima Mardhausová. Písnička Hvězdáři, stejně tak Dalibor Janda, Snad jsem si jí měl všímat víc, anebo Plamen Kateřiny Marie Tiché. Hezké odpoledne s námi.
1: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz. Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Baumax slaví 10. narozeniny. 10 let.

0: relax.cz. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
2: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
1: Výstaviště Lysá nad Labem.
3: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Máme. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezmeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Krásné odpoledne, tohle byla hvězda let 70. skupina Bon M. Zítra ráno, až se probudíte, bude tu Dobré ráno, o něm za chvíli podrobně, nicméně v 9 hodin přichází...
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A zítra se vypravíme opět do jednoho roku, budeme si z něj hrát písničky, vzpomínat, co zásadního se tehdy stalo, a teď je tu malá nápověda, o čem to asi zítra bude.
3: Přeci se někdo z vás musí na košaru zeptat. Co s ním je? Aspoň zeptat! Nezavírej! To může klidně ucho slyšet, co je na tom? Pořád zavírat dveře. Ani cikáni nemusí filipinkovat v kuchyni. Na zemi. To nemusí ani hodnit toti.
0: A já to vím, do jakého roku se vypravíme. Tak příští, ne, víte co, já vám to neřeknu. Jen pěkně přemýšlejte, jaký rok to asi bude. A zítra v 9 určitě poslouchejte. A nejen v 9. Mezi 5. a 6. jsem tu já a Česká hodinka a potom přijde.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
4: Máme za sebou středeční Dobré ráno.
5: A to je dobrá zpráva, protože zítra už je čtvrtek.
4: A my se těšíme na vaše dobré zprávy.
5: V pátek někoho dokonce odměníme, ale zítra se budou proplácet účtenky a taky nás čeká host na telefonu.
4: No a taky je Mezinárodní den paniky.
5: Tak nepanikařte a puste si Blaník.
4: Těšíme se na vás v 6 ráno. Petr Slíva
5: a Adéla Zahradníčková.
1: Radio Blaník.
2: Pohodové ráno.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
8: Housebrand Café per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Radíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
18: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třídíte odpad.
19: Ekokom.
20: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
21: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
9: Dobrý den, na stránkách Rádia Blaník pro vás máme podcast Dyton dlažby ploty. A v tom 10. dílu si povídáme o pracovní síle ve stavebnictví. Jak náročné je vyškolit nové zaměstnance a jaký vliv na ně mají moderní technologie. Uslyšíte na adrese radioblaník.cz.

0: To je paráda, to se to poslouchá rádio Blaník. Hana Zagorová a písnička Biograf Láska. Jaké písničky nabídnu dál, tak třeba zpěvačku Lucii Bílou. Dále Slzu a Doticha.
1: Do ticha se vkrádám, snad už máme vůli říct tentokrát.
0: A nebo Iveta Bartošová, Víš lásko. Blaník, to je to rádio, co hraje hezky česky a za 7 minut 18 hodin.
2: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Na Čáková turbodiesel Jamaron s vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
1: Podívej se mi do očí.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Potřebujete dětské kolo,
4: ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni. Zítra pak čekejte většinou jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a velmi ojediněle se mohou vyskytnout slabé přehánky. V odpoledních maximech naměříme 27 až 30, v pátek až 32.
8: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
6: Blaník za volantem.
7: Provoz vázne na Pražském okruhu, jak zjistila Vlaďka z dopravního centra ŽSD.
9: Z opatrností projíždějte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na trase Satalice Běchovice, kde na 60,5 kilometru blokuje pravý jízdní pruh dopravní nehoda nákladního vozidla. A sklonu počítejte také ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 5. až 0. kilometrem, ve které se zdrží také okolo 20 minut.
7: Přejeme vám pevné nervy v kolonách a hezký večer.
10: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Kompenzace za jarní mrazy přijde příští rok. Žluté cedule utratí mají pomoci lidem v krizi. Policie při zbraňové amnestii přijala další rarity. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Kompenzace pro ovocnáře po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazy letos pěstitelům způsobily podle odhadu škody mezi 1 a 1,5 miliardy korun. Poškození státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo 507 ovocnářů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se vzdala zastupitelského mandátu v Bílině. Důvodem je velké časové zaneprázdnění. V minulosti Mrázová čelila kritice kvůli údajným nelegálním stavbám na svém pozemku. Správa železnic spouští nové opatření. U vybraných tratí se začínají objevovat výrazné žluté cedule. Jakou přesně mají funkci, ví mluvčí správy Nela Frýbová.
13: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
12: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Během probíhající zbraňové amnestie už policie přijala několik ojedinělých zbraní a teď přibyla další. Na Vyškovsku někdo strážcům zákona odevzdal raritní kousek, a sice střílející nůž. Ten ale patří mezi takzvané zákeřné zbraně, které jsou přísně zakázané, jak píší novinky.cz. Ok akce, během které mohou lidé beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, končí za 14 dní. Ze zpráv je to ode mě všechno. Teď vám bude dál hrát Martin.
14: Tak děkujeme, Eliško, já přeji krásný podvečer a pojďme na to.
6: Martin Císař
11: na Rádiu Blaník.
14: Jsem tu a přeji krásný podvečer. Rádio Blaník. se říká, co se říká, naše Samira. A dnes to bude, a víte co, já to neřeknu, počkejte si, přijde to zhruba za 10 minut. Do té doby skvělé písničky, pojďte si s námi zpívat s Ivetou Bartošovou, Marikou Gombitovou anebo Lucí Bílou. Hezký večer.

0: Teď slovensky a dál to bude hezky česky. Za chvíli Lucie Bílá, Útěk, anebo Skamenělý dítě a skupina Lucie. A v tuhle chvíli...
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: Naše kolegyně Samira a dnes to bude tuším, jo, už vím, o sportu. O sportu, o jedné sportovní hlášce.
3: Dnes se podíváme na hat-trick. Ten původně vůbec nevznikl ve fotbale, ale v kriketu. V Anglii v 19. století. V roce 1858 se kriketistovi jménem Stevenson podařilo vyřadit 3 soupeře 3 hody po sobě. Byl to tak mimořádný výkon, že fanoušci mezi sebou vybrali peníze a koupili mu klobouk, anglicky hat, jako odměnu. Odtud vzniklo označení hat-trick, kousek hodný klobouk. Později se výraz rozšířil i do dalších sportů a ve fotbale získal dnešní význam hat-trick, tedy 3 góly jednoho hráče v jednom zápase. A ještě pár zajímavostí. Klasický hat-trick jsou prostě 3 góly, ale existuje ještě čistý hat-trick a znamená to, že hráč dá 3 góly různými způsoby. Pravou nohou, levou nohou a hlavou. Takže kdykoliv komentátor řekne útočník zkompletoval hat-trick, ve skutečnosti připomíná tuhle starou anglickou tradici, kdy za mimořádný výkon dostal sportovec jako cenu nový klobouk.
0: Tak jste to slyšeli. Zajímavé. Mně je to jedno, jestli to bude levou, pravou nohou nebo jakoukoliv jinou. Prostě hlavně, aby to zítra vyšlo. Budete taky fandit? No já se na to těším. Teď už to musí být, protože to musí být.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Jinak uteču. Fakt jinak uteču. Útěk a Lucie Bílá právě teď.

0: little is that? Jo, tak tohle byla skupina Lucie, vy posloucháte večerní vysílání Rádia Blaník, za 8 minut už máme 6:30. Jaké písničky to budou dál, tak určitě David Dale a písnička Akorát, a nebo Slza.
1: Do ticha se vkrádám, snad už máme vůli říct, tentokrát tě nenechám.
0: Dál si budeme hrát hezky česky, vždy české písničky, ty jsou na Blaníku doma.
2: Pojďte i vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
3: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
4: Subiduby Amerika.
5: Subiduby Amerika.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Každý den na Rádiu Blaník.
6: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
7: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
8: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Kdo je tam?
10: Soudní exekutor.
8: Nejsme doma.
10: To máte pravdu, už nejste doma.
11: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
12: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
13: Atención, señoras y señores!
14: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
13: Stres.
14: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
13: La Tropical!
14: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
13: Jasom!
14: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
13: Awarashar!
15: Kontejnery Siegel, dobrý den.
16: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
15: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
16: A jak to děláte?
15: Jednoduše, jsme Siegel.
17: www.siegel.cz.
18: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn důdů, pěkný bavzen, zjišťují nyní dítěl kterým sínsí a jinhán káhal.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
19: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
20: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
21: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
22: Řešení je úvěr od Acema.
21: Ale já potřebuju půjčit hodně.
22: Řešení je Acema.
21: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
22: Řešení je Acema.
21: A co když potřebuju 20 milionů?
22: Řešení je Acema.
21: A 30?
22: Acema.
21: A 40?
22: Acema.
21: A 50?
22: Acema. Jde to i bez banky.
23: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na pnkosmonosy.cz.
0: Otestuj Subaru Sedlčany.
1: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
0: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
4: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
17: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
17: happysport.cz.
23: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
24: Ahoj, tady Franta z Čechomoru. Rád bych vás pozval na naše letní Kooperativa Tour se speciálním hostem, skvělou Lenkou Dusilovou. Budeme se na vás těšit 24. července v Písku a více informací na www.čechomor.cz.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Ale že hraje ten Blaník, hraje hezky česky, za chvíli Marta Kubišová, Nechte zvony znít. A teď kolegyně Adélka.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Pořídit si na střechu fotovoltaiku, to je pro každou rodinu velká investice. A ruku na srdce, dáváme do toho ty peníze právě proto, abychom ušetřili. Jenže spousta lidí žije v mýtu, že jakmile jsou panely na střeše, mají na 30 let vystaráno a elektrárna je bezúdržbová. Jenže představte si, že si koupíte drahé auto a 10 let s ním nezajedete do servisu, protože na ní občas zaprší. Asi tušíte, jak by to dopadlo. A se soláry je to podobné. Přesně proto vznikla společnost Solar Energy Service & Care, aby lidem pomáhala chránit jejich investice a peněženky. Ve studiu je se mnou pan Tomáš Huzl právě ze společnosti Solar Energy Service & Care. Tomáši, pojďme se spolu na ty mýty o fotovoltaikách podívat. Je pravda, že se o solární panely nemusíme desítky let vůbec starat?
3: Pravdou je, že solární panely mají takzvaný samočistící povrch. Nicméně samotná dešťová voda dobré čistotě celé plochy panelu určitě nestačí.
2: Co se stane, když elektrárnu necháme bez povšimnutí několik let?
3: Přepovídat, co se stane, jako zjištění z koule. Celé jistě se stane to, že výkon bude rok od roku klesat a může hrozit větší závada vedoucí k poškození celé fotovoltaické elektrárny.
2: Jak moc ovlivňuje běžné znečištění jako prach nebo pyl její fungování?
3: Záleží, jak velké znečištění prach a pyl způsobí, tedy je to místo od místa. Pyl a prach déšť směje. Velkým problémem je trustactva, který déšť nesměje. V každém případě poklesne výkon takto znečištěných panelů, a to až o 30%.
2: Kdo je to společnost Solar Energy Service & Care a jak s péčí o elektrárny pomáhá?
3: Společnost Solar Energy Service & Care a její úkol je pomáhat uživatelům fotovoltaických elektráren na rodinných domech tak, aby fungovaly bezpečně a na plný výkon. Pomáháme hlavně, ale nikoliv výlučně těm, kterým nainstalovala fotovoltaiku firma, která již neexistuje nebo nekomunikuje.
2: Moc krát děkuji za vysvětlení a příště se podíváme na zoubek mobilním aplikacím a řekneme si, proč zelená barva na displeji může občas klamat. Mým hostem byl Tomáš Huzl ze společnosti Solar Energy Service & Care. Naslyšenou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: A tady je potřeba ještě doplnit pro vás, kteří máte vlastní solární elektrárnu. Máme něco extra. Na našem webu můžete vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíku ze Solar Energy Service & Care. A to v hodnotě 10 000 korun. A k tomu navíc jako dárek 3 000 korun na ruku. Více na našem webu radioblanik.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
12: Senkor.
13: Radíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: elitedate.cz
10: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
18: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
19: Co se tady děje?
20: Co se chystá?
21: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
21: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Dobrý večer, posloucháte Rádio Blanika, před námi jsou písničky na vaše přání, za malou chvíli si dáme kabáty. Dále to bude skupina Škvor.
1: Že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín, a někdy je tmá.
0: Jo, a přidám je Marka Ztraceného.
2: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl, a neděle se s tebou na...
0: Blaník Rádio, co hraje hezky česky, pěkný večer.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Zítra, až se probudíme, přijde léto, očekávejte jasno až polojasno a teploty, které vystoupí na 27 až 31 stupňů.
3: Léto je tady.
5: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
3: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
5: s českými písničkami a dětskými interprety.
3: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
6: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta, tak chutná mléko.
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
12: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz

0: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
2: Ahoj a krásný dobrý večer vám všem, kteří jste si právě teď pustili Rádio Blaník. A důvod ten jasný, hrajeme na vaše přání, možná jste si nějakou objednali, tak určitě poslouchejte, na všechny se dostane. Tohle už je Marek Ztracený a já s přáním hezkého večera.
0: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
2: Za minutu 7 večer.
3: Jsem si všímal,

0: Hitparády na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Radio
2: Blaník. Tohle už je Marie Rotrová, písnička Láskovu níž deštěm, a ta bude Se vzkazy. Budou dva, ten první Jsem rád, že tě mám a moc tě miluji, lásko moje. A ten druhý písničku věnuji svému dědečkovi Janovi Chrudinovi, a to z Červenka, který rádio Blaník moc rád poslouchá. Písničku posílá vnuk František Kleibl. Tak písnička je tady, Marie Rotrová. Za chvíli na vaše přání T-Boys a Beruška, anebo Michal Tučný, Tomáš Linka a Lojza a Líza. Já přeji hezký večer. Thank you.

0: Každý večer od pondělí do neděle vždy v čase po 19. hodině jsou tu pro vás písničky na vaše přání. A ten další z kasa písnička, zdravíme naší bazénovou partu do Šumperka. Hlavně naší super recepční a je to taková naše Kleopatra.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: na rádiu Blaník.
1: Zdravíme od ohně z osady Na Skalce, kde se dnes koná výroční oheň a přejeme všem posluchačům rádia Blaník dobrý příjem a příjemný poslech. Zdraví osadníci Lukáš Bonbon, jeho dva čtyřnozí kamarádi, dále je to malej Pavlík Roman Ác, také Řepa a šerif z osady Luďa, a to je Spajký. Tak všem velké ahoj! Že by vodáci?
2: Hrajeme vám česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
0: Blaník.
3: Lojzo? Hej! Lojzo!
4: Ano, Lízinko?
3: Dojdeš pro vodu?
4: Už běžím.
3: No proto.
4: Vědro má ve mně díru, milá Lízo, vědro má ve mně díru, milá Lízo, jak hrom.
3: Taky ucpi, milý Lojzo, taky ucpi, milý Lojzo, ucpík.

slámy. Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá.

0: brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky na moč, mrázo, mrázo, mrázo, taky na moč, mrázo, mrázo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mrázo, zkus vodu, mrázo, ten si vodu.
0: A v čem ji mám přinést, mrázo, a v čem ji mám přinést, mrázo, řekni v čem.

Maximálně pohodu a relax vám přeji. Z Blaníku posloucháte písničky na vaše přání. A je tu další zka, zahrajte pro moji Táninu Sáru. Tady to všechno začalo, mé srdce si vybralo tebe i přes všechny překážky, až navždy tvůj život začíná. Buď s dětma moc šťastná a nikdy na mě nezapomeň, tak jako já na tebe. Milovat tě budu vždy, jen tebe přála. Přála bych si zázrak, ale ten už se stal. Poznala jsem tě a dala jsi mi své srdce, navždy tě miluji, ale jeden tlukot. Miluji tě strašně moc od chvíle, blablabla, první chvíle, pardon, kdy se naše oči setkaly, a líbá tě moc a moc tvá cvalda, jen ty a já. A ještě je tady dodatek, a to je vlastně všechno, jen ty a já a tahle krásná písnička.

0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
2: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednavejte na česképloty.cz.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
8: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
9: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
10: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
11: Mat. Ten obchod mám rád.
12: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, jílové u Prahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.

0: dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Pěkný večer, hrajeme dál na vaše přání. Tahle písnička bude pro sestřičku Míšu Holanovou do Hradce Králové, pro dobrou náladu a jako poděkování za její bezbřehou obětavost a také laskavost. Pésko, moc si tě vážím a mám tě moc rád. Tvůj Ježek. Moje nejdražší sestřičko, ke krásným kulatým 20. narozeninám ti přeji hodně moc zdravíčka, lásky a všechno, co si jen přeješ. Děkuji ti, že jsi mi přivedla na svět toho nejúžasnějšího synovce. Miluji tě, tvoje sestra Eliška. A ještě třetí zkaz, chtěla bych nechat zahrát mé sestřičce k narozeninám. Přeji všechno jen to nejlepší se zkazem, mám tě ráda. A krásná písnička opět a Radeček, všechno je v pořádku.
1: Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Rádiu Blaník.
1: A hrajeme dál na vaše přání, milá Ivanko, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám. Hodně pohody, zdraví a dobré nálady a užij si hezky dnešní večer. To ti přeje tvoje rodinka, partner Radek a synové Radeček a Filipek.
2: Hrajeme vám česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Jakub Smolík na Blaníku na vaše přání. Já tě, dívko, dávno znám. Pojďme dál. Mám tu zkaz, lásko, dnes máme 26. výročí svatby a 30 let od seznámení. Všechny ty roky byly a doufám, že ještě budou krásné. A já tě miluji stejně jako v ten den, kdy jsme se vzali. Jsi moje osudová láska. Díky za vše. Nádherný zkaz, krásná písnička. Karol Duchoň, mám tě rád.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Milí Blaníku, tuhle písničku prosím zahraj našim přátelům z Hovoran, a to Jiříkovi a Laděnce se skazem. Moc děkuji, Blaníku, podepsána posluchačka Janče.
1: Hezky česky. Rádio Blaní.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Ty jsi má láska, ty jsi můj sen. Tady dvojka Bobra Motýl na Blaníku na vaše přání.

0: Bobra Motýlo, písnička Vyznání. Na Blaníku hrajeme podle vás, tedy na vaše přání, a tady je další zkaz. Milí Blaníku, posloucháme na Hvaru a děláme velkou oslavu. Jarda slaví narozeniny opět celou partou a my mu tedy přejeme hodně štěstí a zdraví a taky paměť, aby nezapomněl, kolikáté už to slaví narozeniny. A to všechno mu z celého srdce přeje skupinová terapie, celá rodina a vnučka Andrejka. Ta posílá jednu velkou sladkou pusu. A tady jsou Def Leppard.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Báječný večer, posloucháte Rádio Blanika, písničky na vaše dopisová přání. Za chvíli tu budou Nedvědi nebo Karel Zich a Alenka v říši divů. A vy si můžete také nechat zahrát. Vždyť je to jednoduché.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
1: Rádio Blaník.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firma na zážitky
12: CZ.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
18: Ekokom. Radíte?
19: A tohle znáte?
18: Bylo to fajn, ozvu se.
19: Sestěhujem se hned?
18: Zapomněl jsem peněženku.
19: Uděláme si selfiečko?
18: Promiň, volá manželka.
19: Mrkneme do pařížský.
18: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
20: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
19: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
19: Elitedate.cz.
21: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
22: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: na Rádiu Blaník.
1: Milý Blaníku, tuhle písničku prosím zahraj pro moji lásku Kubise do Kinčperka se skazem a že je to mezi náma, jak to je, ale že ho pořád moc a moc miluju. Děkuju a podepsána je Simona.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
3: Písničky na přání.
0: Na Rádio Blaník.

0: sebe.
1: Písničky na přání tady na Blaníku pokračují. Chtěli bychom popřát Josefovi Vykydalovi z Jevišovic ke narozeninám. Tak tady všechno nejlepší, to ti přeje mamka, sourozenci s rodinami a kamarádi. A krátké přání jen pro tebe. Neboj, 40 není stáří. Je to jen věk, kdy už záda občas protestují, kolena vydávají takové podivné zvuky a radost z nového nářadí je větší než z divokého večírku. PSK, máme tě moc a moc rádi a držíme pěsti. A tady už jsou Kabáti a v pekle Sudy Válej.
2: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

0: Báječný večer, posloucháte Rádio Blanika, tohle byla skupina Kabáta v pekle sudy válej. Co dál tady u nás, tak třeba Karel Zich.
1: A šel bych za tou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát by svou prašnou cinkl dveří.
0: Dále to budou Petr Mok. A nebo moje oblíbená Jelen Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě.
2: Víš,
0: teda řeknu vám, ten hraje. Vždyť je to Blaník, rádio, co hraje hezky česky už 27 let.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Zítra jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde, místy až oblačno, obzvlášť na tom severu, tam ty teploty do 25, jinak většinou mezi 26 a 31 stupně Celsia. Tak zítra si prohřejeme kosti.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice a přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
3: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
0: Jsem tu, krásný dobrý večer, je přesně 20 hodin a jedeme dál na vaše přání. Ta další písnička bude pro milovanou sestřičku Aničku Kubišovou, a to z Uherského Brodu, která slaví dnes krásné, kulaté sedmdesátiny. Anička je elegantní, stále velmi aktivní, energická dáma. Radost jí přináší zpěv, cestování, chvíle s rodinou a také přáteli. K jejímu jubilu jí přeji s božím požehnáním pevné zdraví, štěstí, lásku bližních a nezapomenutelné zážitky do let dalších. Podepsána pod tím vším je Květa s rodinou.
3: Písničky na přání.
4: Na Rádiu Blaník.
10: Telegram s adresou Svět.

0: říši divů. Páječný a krásný dobrý večer. I dnes ve středu posloucháte Rádio Blaník a jste s písničkami na přání. Taky si chcete nechat zahrát nějakou pěknou? Není nic jednoduššího.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
1: Rádio Blaník.
0: Jsem Veronika a v Opavě moje mamka Anna slaví narozeniny a protože vás ráda poslouchá, moc vás prosím o zahrání písničky s tímto přáním. Moje drahá maminko, přeji moc a moc a moc štěstí, zdraví, elánu do dalších let. A tady je písnička Žít a Karel Gott.

0: Napsal nám autobusák Pavel Pata tuhle písničku Prosím pro všechny šoféry. Přišla by vhod. No jo, tak tady je Josef Laufer a S Bohem lásko. Já jedu dál.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden ver.

tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál.

0: kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Písničky na přání a rádiu Blaník, tu další máme zahrát pro všechny sestřičky, které jsem učil v Ostravě a v Opavě, které si mě pamatují. Podepsán je posluchač Roman a tady už je písnička na přání Javory.

0: Milí Blaňku, tuhle písničku pro Kikinu, všechno jen to nejlepší k narozeninám přeje Denisa s rodinou a vzkaz číslo 2. Chtěla bych dát zahrát pro kolegyni Vicky a vzkazují Sloveno. Chybíš nám v práci, to tvoje vtipkování, dobírání a obíbání, to nám chybí. A neboj, ty na to máš, ty to dáš, ty budeš ještě rýmovat kolegyně z lékáren. A jaká je to písnička, kterou budeme hrát? Tak za malou chvíli na ostří nože a Eva Farna. Jinak Eva teda, řeknu vám, jako Eden, 3 koncerty smeká.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
0: A tady máte, za chvíli budeme hrát Blue Effect, Jelen Jiří Pavlica Hradišťan, Miluju tě a také činasky Bára Hosnedlová a Slovenský klín. Posloucháte Blaník.
3: Písničky na přání.
2: Na Rádio Blaník.
0: Dobrý večer.

0: Krásný dobrý večer, posloucháte Blanika písničky na vaše přání, že ta vaše nezazněla, že ještě nebyla, no jen si počkejte, třeba to přijde a pokud jste si nenapsali, tak to je ale velká chyba, ale dá se to Blesku rychle napravit.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
4: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
5: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
4: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
5: A kde jsi je sehnal?
4: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
5: S natíráním končím. Jedu hned.
4: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
5: www.impregnace-soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
9: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
10: A jak to děláte?
9: Jednoduše, jsme Siegel.
11: www.siegel.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato o to bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, jílové u Prahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
14: Atención, señoras y señores!
15: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
14: Stres.
15: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
15: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
14: Awarashar!
16: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa,
16: Mirá,
15: Rybičky,
16: Migové.
15: Jdeme na hrady.
16: 8 hradů,
15: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa,
16: Harley,
15: Tomáš Klus,
16: Single X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
17: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
16: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
15: www.hrady.cz.
18: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
19: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.

0: na rádiu Blaník.
1: Tu další dnes večer budeme hrát pro Bertíka Salabu. Bertíku, řidiči náš, vždycky dobrou náladu máš. Máme tě moc rádi, to dobře víš, úsměv na tváři nám vykouzlíš. Přejeme tedy opoužděně k svátku. A tohle máš od nás na památku. Od Teresky, Elišky a Marcelky.
2: Hrajeme vám česky.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hodně pohody a ještě více písniček.
2: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
1: Od 7 písničky na přání.
3: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
2: Od 10 písničky z lásky.
1: Hodně pohody.
2: Ještě více písniček.
1: A to vše bez zbytečného povídání.
2: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.
3: Blaníku, zahraj písničku Tam nahoru pro mou milovanou manželku Naděnku Horovou, která by dnes slavila 67. narozeniny. Moc mi scházíš, manžel Pavel.
4: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Rádio Blanika, písničky na vaše přání, pojďme dál. Tahle písnička se Skazem, chtěl bych nechat zahrát jen tak písničku pro radost. Prosím o tuhle písničku, podepsán je posluchač Josef. Rádio Blaník.
1: Písničky na přání. Na Rádio Blaník.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník, přeji vám krásný dobrý večer.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Milí Blaníku, tuhle písničku Slovenský klín prosím pro zpříjemnění odpolední směny. Zdravíme všechny do Rádia Blaníka, moc děkujeme. Táda, Anička, Péťa a Léňa. A ještě jeden zkaz, dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát písničku od skupiny Činasky. Slovenský klín a bude to pro mého nejlepšího kamaráda Lukáše a hlavně milého hodného. Mám tě moc ráda, Luky, a nechávám zahrát.
3: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Takhle hraje Blaník na vaše přání každý večer od 19 hodin. Za chvíli to budou Michal David.
1: Kolu, pijeme kolu, není to náhoda, že u jednoho stolu.
0: A nebo Dalibor Janda.
2: Oheň, voda, vítr, samolepky, lásky po kapsách.
0: Posloucháte Blaníka, dál to bude znít hezky česky. Přeji krásný dobrý večer.
3: Písničky na přání.
4: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Radio Blaník.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Housebrand Café, per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Radíte?
16: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
16: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
16: Uděláme si selfiečko?
15: Promiň, volá manželka.
16: Mrkneme do pařížský.
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
17: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
18: Elite Date, seznamka pro vztah.
19: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
18: Elitedate.cz.
11: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
16: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
18: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Jedeme dál na vaše přání. Tu další písničku budeme hrát k 76. narozeninám. A písnička bude pro milovanou maminku paní Zdeňku Gurkovou z Ústí nad Labem. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, a ti na tváři kvete samá mladost, ať srdci máš samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Do dalších let pevné zdraví, plno elánu a životní pohody, to ti ze srdce přejeme my všichni, dcera Iveta s přítelem Romanem, manžel Artem a vnoučata Láďa a Ivet a také pravnouček Tobík. A necháváme zahrát.
1: Hrajeme vám česky. Rádio.

hrajeme dál na vaše přání se Skazem Tomáši, přejeme ti hezkou dovolenou. Kde jinde než u vody a žádné komáry a studené pivo po ruce. A tady je Věra Martinová.

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Milí Blaníku, prosím, zahraj písničku na přání pro moji maminku Zdeňku Adámkovou a chtěla bych jí říci, že je strašně statečná, že to všechno zvládá a že to bude dobrý. A výsledky dopadnou dobře. Hodně zdraví jí přeje dcera Žaneta a nechává zahrát. A tohle už je australská partička Bee Gees, tedy bratří Gibbové na Blaníku na vaše přání. A písnička speciálně pro Zdeňku Adámkovou.

15. června to byly 2 roky, co si odešla. Moc nám všem chybíš, bylo to tak moc brzy a tak nečekané. Dcera Petra s manželem, vnuk Vojtěch s přítelkyní Dášou a vnučka Petra s přítelem Rosťou. A ostatní. A tohle už je Lucie Bílá.

0: Posloucháte Blaníka, písničky na přání, za chvíli Věra Špinarová. I po 21. na vaše přání s Lucí Vondráčkovou. A nebo Miraj, chci tančit. Hrajeme vám hezky česky, pěkný večer.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra většinou jasno až polojasno, ráno a dopoledne na severu, severovýchodě může být místy oblačno, teploty ale vysoké, 27 až 31 stupňů.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Sindel X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: Martin Císař
10: na rádiu Blaník.
0: Jsem tu a vinčuji krásný dobrý večer, posloucháte Blaník a hrajeme na vaše přání. Tu další se skazem krásný klidný pohodový den, ať vás provází dobrá nálada, příjemné okamžiky a lidé, kteří vám dokážou vykouzlit úsměv. Užijte si dnešek s Blaníkem a s tím nejlepším, co vám může den nabídnout. Tak jo, napsal nám to Radek, Radku díky a posíláme Michala Davida.

0: další budeme hrát ke krásným 25. narozeninám pro Nikolu Bláhovou z Poděbrad od kamarádů a kamarádek a především od kámoše Standy. Jsi skvělá holka, jen tak dál.
1: Rádio Blaník. Rádio

0: česky. Rádio Blaník.
1: Tu další písničku zahrajte naší milované Jájině Jungové, která by dnes oslavila 75. narozeniny. S láskou stále vzpomínáme za celou rodinu Janina.

0: Rotrová, poslední písnička toho dnešního večera na vaše přání. Zítra v 19 hodin zase jedeme podle vás.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník.
0: Já vám dál přeji krásný dobrý večer, hezky česky to bude u nás, jak jinak, Slza taky nabídnu Meraj a za chvíli taky Lucka Vondráčková v Šíleném kolotoči. Tak hezký večer.
3: Život plne dál.

0: nesu tvůj žár.
1: Pěkný večer přeji, zítra mezi 5. a 6. česká hodinka se mnou, potom dobré ráno Petr Slíva a Adéla Zahradníčková mezi 6. a 9. a potom to přijde.
2: Tajemný rok
3: na Rádiu Blaník.
1: Čekají nás písničky z jednoho roku, zajímavé informace právě z něj a taky třeba tahle ukázka.
4: Přeci se někdo z vás musí na košaru zeptat, co s ním je. Aspoň zeptat! Nezavírej! To může klidně ucho slyšet, co je na tom? Pořád zavírat dveře. Ani cikáni nemusí filipinkovat v kuchyni, na zemi. To nemusí ani hodnutoti.
1: Co je to tady? Jak to vidíte? Co ta dnešní ukázka? Napověděla něco, víte, který by to mohl být rok? No, zítra si to zopáknem. Poslouchejte určitě.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
5: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
6: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
5: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
11: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Dos, tres.
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!
14: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
15: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
14: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
15: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
14: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
15: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.
2: Je tu večerní vysílání Rádia Blaník. I dnes tady ve středu jste s námi. A pokud jste byli i dnes odpoledne mezi 16. a 17., tak velice dobře víte, kdo tu byl. Ano, jistě, pořad Pepovi parťáci, o tom žádná, ale kdože byl Pepovou parťačkou? Byla to zpěvačka Petra Janu a dozvěděli jsme se skutečně spousty zajímavých věcí.
3: Pepovi parťáci.
4: Je tady parťačka Petra Janu. Petro, začalo nám fotbalové mistrovství světa v Americe a Mexiku. Zajímá vás fotbal nebo ne?
5: Fotbal moc ne, hokej.
4: Hokej je dobrý, co?
5: Hokej, protože je rychlejší. Při tom fotbale, než oběhnout to hřiště a tak to mě přijde takový.
4: No ale vy jste rockerka, rockeři většinou mají ke sportu trošku takový jako lepší vztah, řekněme, než třeba jazzmeni. To tak je, ne?
5: Fakt?
4: No já myslím, že jo, a vždycky, když vidím jazzmena, tak jazzmen stojí někde opřený na báru s cigárem a rocker, ten si třeba takový Petr Janda, ten si jde třikrát týdně ve 84 zahrát tenis a vždycky vyhraje. Vy nehrajete tenis. Já mám pocit, že hodně vyhrává. Vždycky, když přijde, tak hlásí, vyhrál jsem. Já se chci dostat s Petrem Jandou k písničce Jedeme dál. Aha. Protože já jsem slyšel, že ta písnička vznikla vlastně v Mžiku. Je to pravda?
5: No bylo to tak, že mě pozval Olympik, nevím, který to bylo výročí, protože oni už jich měli bůh ví kolik, po desetiletích. Tak mě pozvali na jednu šňůru k jednomu desetiletí.
4: Ano.
5: A každý host bylo nás tam asi pět. Každý host zpíval jednu písničku svou a jednu měl zpívat s Petrem Jandou. A já jsem zpívala Jámy tenkrát a neměla jsem žádnej duet. Tak Petr sáhl do šuplíku a dal to otextovat Pavlu Vrbovi. Ten z toho udělal takovou manželskou potyčku trošku, partnerskou, a bylo z toho Jedeme dál. A na tom turné vlastně to nemělo zase tak jako, samozřejmě fanoušci Olympiku přijmou všechno s povděkem, protože je to Olympik, že jo, a tolerovali i mě, ale že by ulítla střecha, to ne. Ale potom se udělal takovej klip u nás doma a ten vyhrál, tenkrát byla hit šaráda, to bylo jako vrchol tady hit parád.
4: Jasně.
5: A vyhrálo to kolo a potom to vyhrálo celoroční kolo a byl z toho hit, který zpívám dodnes.
2: Tak a jsme zase o něco chytřejší. Jinak celý tenhle skvělý pořad, tedy pořad Pepovi parťáci, i na webu radioblaník.cz brzy se tam objeví i ten dnešní rozhovor. Já popřeji krásný dobrý večer a za chvíli další skvělá zpěvačka Věrka Špinarová a píseň svou mi tenkrát hrál. Tahle hudební lahůdka za chvíli pro vás. Hezky česky na Blaníku.
3: Petr platí vaše účty.
1: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
6: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
7: Olympik.
6: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
7: Ludka Bílá.
6: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
7: Děkuji moc.
3: Co byste chtěli od nás proplatit?
1: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a

0: vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
2: Co?
13: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: vyčerpaný, může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: I nadále posloucháte Rádio Blaník a před námi 22. hodina a s ní 120 minut písniček z lásky. Za chvíli to bude třeba Petr Ezek.
1: Stal jsem se mužem, který hledá modrou zem.
0: Naše cesty a Marek Ztracený.
2: Naše cesty rovný a nebo klikatý. Všechno bude dobrý, jsme jenom já.
0: A nebo Petr Kolář.
3: V nebi snad ti prominou, že si hrála nevinou.
0: I v písničkách z lásky to dál bude znít hezky česky, pěkný večer.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Zítra bude většinou jasno až polojasno, na severovýchodě zpočátku ještě oblačno. Teploty přes den 27 až 31 stupňů, na horách okolo 20, na severu do 24 stupňů. Toliko počasí, hezký večer.
6: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
7: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
8: To je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
9: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Xindle X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
9: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat. Ten obchod mám rád.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
15: Atención, señoras y señores!
16: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
15: Stres.
16: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
15: La Tropical!
16: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
15: Yesom!
16: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
15: Awarashar!

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno a ojediněle se objevují slabé přeháňky a také místy mlhy. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Čtvrteční obloha bude skoro jasná až polojasná, ráno na východě a během dne přechodně i jinde až oblačná. Hlavně na horách čekáme výjimečně přeháňky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
0: Milí šikulové a milé šikulky,
5: hledáme možná právě vás.
0: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
6: Zlaté české ručičky
5: na Rádiu Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
10: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
11: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
12: Mat. Ten obchod mám rád.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
16: Atención, señoras y señores!
17: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
18: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
16: Un, dos, tres!
18: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
16: La Tropical!
18: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
16: Awarashar!
19: Rádio Blaník.
20: Hezky.
19: Čes.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno a ojediněle se objevují slabé přeháňky a také místy mlhy. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Čtvrteční obloha bude skoro jasná až polojasná, ráno na východě a během dne přechodně i jinde až oblačná. Hlavně na horách čekáme výjimečně přeháňky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
4: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
0: Rádio Blaník.
7: Rádio Blaník.
8: Rádio.

Ranní vysílání Rádia Blaník mezi 5 a 6, to je klasika. Jenom hezky česky celých 60 minut. Potom přijde Dobré ráno. Kolega Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. A pozor, 9 hodina dopolední, tam je to připravené jasně černé na bílém. V tom si můžete zkusit tipnout, z jakého roku jsou písničky, ukázky a také události, které Petr v našem vysílání představí. Tak nezapomeňte, 9 až 10 každý všední den je tu pro vás pravidelná rubrika, pravidelný pořad, Tajemný rok.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno a ojediněle se objevují slabé přeháňky a také místy mlhy. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Čtvrteční obloha bude skoro jasná až polojasná, ráno na východě a během dne přechodně i jinde až oblačná. Hlavně na horách čekáme výjimečně přeháňky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

pracovat.

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je čtvrtek 18. června. Dnes má svátek Milan a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes nás čeká zápas české reprezentace s Jihoafrickou republikou, a to v 6 hodin večer. V Bělé pod Bezdězem začíná 23. bělské balónové hemžení. Zúčastní se 13 horkovzdušných balónů. Akce potrvá do neděle. V Plzni na vás čeká hodinu před polednem zahájení stavby městského bytového domu v Křimicích. V 5 odpoledne proběhne v Městském muzeu v České Třebové zahájení výstavy historických hraček, která zaujme nejen děti, ale jejich rodiče také a prarodiče. V 6 večer se můžete těšit na slavnostní zahájení 12. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu Jablonec nad Nisou. Festival pokračuje do soboty 20. června. Akce se koná v Eurocentru. V Opavě dnes startuje hudební festival Slunovrat. A nakonec zavítáme do naší metropole. V 9 hodin dopoledne začíná v Pražském parku Učeňku na Černém mostě druhý ročník akce Den se složkami integrovaného záchranného systému. Nabídne simulaci zásahu policie, hasičů, ukázky sebeobrany nebo například práci služebních psů a koní. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno a ojediněle se objevují slabé přeháňky a také místy mlhy. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Čtvrteční obloha bude skoro jasná až polojasná, ráno na východě a během dne přechodně i jinde až oblačná. Hlavně na horách čekáme výjimečně přeháňky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
5: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda a hrozně to trvá.
4: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
5: A kde jsi je sehnal?
4: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
5: S natíráním končím. Jedu hned.
4: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva, to je dřevo bez starostí.
2: www.impregnacesoběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.